0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Elektrokola si kupují už i výrazně mladší lidé, nad 50, říkají prodejci. Tak co kupujete, máte? Elektrokola v minulých letech zásadně proměnila trh s jízdními koly. Už si je totiž nekupují převážně lidé nad 50, ale nezřídka jsou zákazníci výrazně mladší. Jeden z největších českých prodejců kol jich prodá více než klasických kol, říká jeden z spolumajitelů. Zmínil také, že zásadní proměnou prošel i posledních letech trh s dětskými koly, protože většina prodaných jsou ultralehká a málo kdy se prodává dětské kolo levnější než 10 000 korun. No, doufejme, že pokud si koupíte kolo, budete si je užívat, užijte si i teď další ty. My pro vás máme na krokodýlo.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

pol prachy, si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrý mám cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráku, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak, možná, že to není štěstí.

0: Družstevní bydlení pro mladé má trošku jiná pravidla a právě i na ně koukneme teď společně tady ve vysílání Krokodýla. Jaká, tak to prozradí Petra.
1: Brněnští zastupitelé upravili kritéria pro přihlašování jednotlivců do družstevního bydlení pro mladé, které vznikne na Kamenném vrchu v Novém Lískovci. Díky úpravě se budou moci hlásit o byty libovolné dispozice do rozlohy 61 metrů čtverečních. Dosud o ně žádat nemohli a pro manžele nebo samoživitele nebyly atraktivní.
0: Tolik tady nová pravidla, která jsou, teď jsou další hity. Jarek Hemala přeje krásný poslech.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
1: Je to tady. Finální zápas tohoto ročníku se blíží. Zbrojovka uzavře sezónu v sobotu 23. května od 14 hodin zápasem proti Českým Budějovicím. Fanoušci se mohou těšit od 12.30 na nabitou fanzónu, předávání vítězného poháru a oslavy postupu mezi elitu i s překvapením. Vstupenky zakoupíte přes Zbroják ID na www.fczbrno.cz. Rozlučte se s námi se sezónou.
0: Fandíme s vámi.

Dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: To nejlepší porán.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší porán. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00. Is it love?

a 30. narozeniny Rádia Krokodýl na brněnském Majálesu jako naši VIP, velmi ideální posluchači. Vyhrajte VIP vstupenky a vlastní mobilní WC budku Rádia Krokodýl. Přímo v centru dění. Užijte si brněnský Majáles jako VIP. Velmi ideální posluchači. Poslouchej a

0: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
2: Zbrojovačky a zbrojováci. Poslední zápas sezóny je tady. V sobotu 23. května se od 14 hodin postavíme v závěrečném utkání ročníku Českým Budějovicím. Přijďte se od 12.30 naladit do fanzóny. Chybět nebude skvělé jídlo ani doprovodný program. Lístky na rodinnou tribunu pořídíte přes Zbroják ID na fczbrno.cz. Buďte u oslav s námi.
1: Fandíme s vámi. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o víc.

from I and I to everyone.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Chlubí se paní Novotná. Ten můj Pepa, to je zuřivej milenec. No, když má konečně plnit aspoň jednou za měsíc manželské povinnosti, tak mu to nejde a on zuří.

jakousi nostalgii. Trochu sladší ročník 2006.

0: podcast.
1: Děkujeme vám.
2: Děkujeme vám.
3: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
4: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já,
5: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
7: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Děkujeme vám, děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
1: Zbrojováci, je tady poslední zápas sezóny. Letošní ročník uzavřeme v sobotu 23. května od 14 hodin zápasem proti Českým Budějovicím. Přijďte do Šipex Arény pomoct hráčům zakončit sezónu vítězně a společně oslavit postup mezi elitu. Fanzóna, předávací ceremoniál i oslavy postupu s překvapením. Sobota na Srbské bude nabitá, tak si ji nenechte ujít. Vstupenky zakoupíte přes aplikaci Zbroják ID.
0: Fandíme s vámi. Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Rene Station na rádiu Krokodýl před 7 hodinou raní v sobotu 23. května. Krásné víkendové ráno vám přeje ze studia Krokodýla Martin.
1: A Petra, hezké ráno a z Pohořelic do Brna dnes půjde pouť smíření. I o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Příjemnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Inscenaci brněnské pověsti nabízí divadlo Redota ve 14 hodin. Operu Čertova stěna nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. A hru ze života hmyzu uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin.
5: Zveme vás na 7. ročník křesťanského festivalu Full of Life na Palackého náměstí v Řečkovicích. To je den plný hudby, talk show, workshopů a divadelních představení. Těšíme se na vás v Brně Řečkovicích na Palackého náměstí na parkovišti před kostelem a v jeho okolí. Už v sobotu 23. května od 14 hodin. Více na fulloflife.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 7. hodině z Krokodýla další hity Mr. President. Neil Diamond a Two Friends. Také kapela Opět a Radeček. Připravenou pro vás máme také předpověď počasí a informace z dopravy.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Obloha dnes bude jasná až polojasná, v průběhu dne bude přibývat kupovitá oblačnost a v poledních a odpoledních hodinách čekáme spíše oblačno. K večeru se bude oblačnost opět rozpouštět. Dnešní odpolední teploty 23 až 26 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Pouť smíření dnes připomene odsun Němců z Brna po druhé světové válce. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt pronese v 9 hodin na pietním aktu u památníku odsunu sudetských Němců v Pohořelicích projev. Následně se zúčastní sudetoněmeckého sjezdu na brněnském výstavišti. Předpokládaný příchod na Mendlovo náměstí, zapálení svíček a ukončení pouti je okolo 17. hodiny. Maximální ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, o víkendu mírně klesají. Litr benzínu v Česku oproti pátku zlevnil o 12 haléřů na 45,11. Naftu mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 42,08 koruny, což je o 23 haléřů méně než včera. Jde o ceny, které mají platit až do pondělka. Americká společnost SpaceX večer provedla zkušební let své dosud největší a nejvýkonnější lodi Starship. Jednalo se o vylepšenou verzi, na kterou americký národní úřad pro letectví a vesmír sází při vysílání astronautů na měsíc. Poslední ze starých raket Starship, které létaly těsně nad povrchem vesmíru, odstartovala v říjnu.
2: Češi!
1: České hokejisty dnes čeká pátý zápas. V utkání skupiny B nastoupí ve Friburgu proti dosud neporaženému Slovensku. Oba týmy na sebe na mistrovství světa narazí po 3 letech a ve hře budou důležité body. V případě výhry budou svěřenci kouče Radima Rulíka blízko postupu do čtvrtfinále. Utkání začne v 16 hodin a 20 minut.
6: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na rádiu Krokodýl, D1 na 175. kilometru ve směru na Brno. Pozor, tam je odstavné porouchané vozidlo, tak projíždějte opatrně. Na 166.5. kilometru D1 ve směru na Brno, tak tam je uzavírka, probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce. 3 havarovaná vozidla, 2 nákladňáky, ne, 1 nákladňák a 2 osobáky. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, takže D1 166.5. kilometr ve směru na Brno uzavřena. No a pak také nehoda u obce Kravsko na Znojemsku, tak tam pozor, probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Osobní auto tam narazilo do stromu, tak počítejte i tam s komplikacemi a pokud máte další informace, tak nám zavolejte.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Máme po 7. hodině 23. květnový den a právě 23. května roku 1926 v Brně byla zahájena pravidelná letecká doprava. Na černovickém letišti přistálo první letadlo pro 12 cestujících a následující den vzniklo pravidelné letecké spojení Praha-Brno-Bratislava-Košice. Co dalšího zajímavého se odehrálo právě 23. května, kdo má svátek, kdo narozeniny, to si řekneme v kalendáriu Rádia Krokodýl už za chvíli.
1: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Paní Pátková říká manželovi: Pepo, nechceš mi pomoct umýt nádobí? To nevíš, že nemůžu na nohy? Já se dělal legraci. Už je dávno umyté. Dáš si pivo? Už letím. Škoda, že už je to nádobí umyté. Bohužel není a pivo taky není, ale když už jsi tady, můžeš ho umýt.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: Za 8:03, sobota 23. května, den, kdy svůj svátek slaví všichni Vladimírové, což je mužské jméno germánského původu a vykládá se jako vládce světa, neboli míru. Mocný mezi Slovany se rozšířilo po ovládnutí ruských kmenů Vikingy a jeho fonetická obdoba je Valdemar. Tak, milí Vladimírové, všechno nejlepší vám přejeme k vašim jmeninám a pogratulujeme i k želvám. Ty dnes slaví svůj světový den, tak milé želvičky, také si to užijte. Pogratulujeme i k narozeninám Marek Lambora, herec, který dnes slaví 31. narozeniny. Pak také slaví herečka Barbora Seidlová, alias princezna Zubejda, 45. narozeniny. Felix Slováček, ten slaví 83. narozeniny a herečka Joan Collinsová, kterou můžete znát třeba ze seriálu Dallas, slaví 93. narozeniny. Pokud slavíte i vy, tak z Krokodýla.
2: Já bych tě jenom opravila, já vím, že to nesleduješ, ale ona hrála v Dynastii.
1: Ona hrála v Dynastii, aha, tak ale hrála nějaká podobná v tom Dallasu, ne?
2: Tam byla akorát Suelin, Miss
1: Suelin, Ellie. Aha.
2: A tak. Suelin, i když ta už taky možná by tím věkem.
1: Vidíš to, no, já tím, že mi není 93, tak jsem
2: a
1: jako nebyl
2: přímo u
1: toho.
2: A já zase to mám zkouklý, tady ty telenovely různý, takže.
1: Tak omlouvám se, Joan Collinsové, pardon. Tak zdravíme do Dallasu. 93. narozeniny, gratulujeme.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22:30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
3: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
4: Je jaro, mějte se rádi.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: Hurá do brněnské zoo za zvířátky. Pozvánku pro nás má mluvčí Jan Bedřich.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. V naší zoologické zahradě to zkrátka žije. Máme totiž malého bizona, jelena Milu, štěňata u korzaků, tři mláďata u sobů polárních a také mláďata, o kterých zatím mluvit nemohu, ale brzy vám o nich dáme vědět. Zároveň se chystáme na příjezd nových ledních medvědic, které návštěvníci uvidí během velké akce s názvem Vítejte medvědi, už v sobotu 13. června. Ale ještě dříve se na vás těšíme v sobotu 30. května, kdy v zoo oslavíme Mezinárodní den biodiverzity. Nalákám také na hlídku, kde se 29. května koná oblíbená akce Pohádkový park Špilberg, tentokrát na téma mokřady, s čímž souvisí i kampaň Evropské asociace zoo a akvárií s názvem Mokřady pro život. Je toho zkrátka spousta, tak za námi vyražte na Mniší horu. Otevřeno máme od 9 do 6, přičemž pokladny se zavírají vždy hodinu před koncem otevírací doby. Funguje i sezónní vstup a kopce se také bát nemusíte. Můžete se vyvést naším zoovláčkem. Těšíme se na vás. Jsme Zoo Brno, jsme jedna smečka.
2: Říká na krokodýlu mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Krokodýlí zvuky, pravý do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
4: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz
0: Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
5: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sea Lion 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea Lion 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
0: Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Dvě minuty po půl osmé ve víkendové snídani krokodýla také Miley Cyrus. Další hity už za chvíli chystáme Britney Spears, bude také Master KG a také si prozradíme, kdo získal to fantastické nové horské kolo za 35 tisíc. Už za chvíli, ale ještě předtím si poslechněte, komu krokodýl pomáhá.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Tady Radka, je mi 32 let a pracuji jako učitelka na základní škole v Brně. Touto cestou bych chtěla pomoct své žákyni Sáře, která by strašně moc ráda jela na lyžák, ale maminka je samoživitelka a nemůže si to z finančních důvodů dovolit. Sára by byla navíc jediná ze třídy, která by na lyžák nejela. Proto jsem poprosila Rádio Krokodýl o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže. Výcvik zaplatil a k tomu Sáře zařídil kompletní lyžařskou výbavu.
2: Když jsem do Sáře řekla, tak měla obrovskou radost. Děkuji moc, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: Soutěžili jsme o nové horské kolo v hodnotě 35 tisíc korun. Vy jste nám posílali své tipy na to, jak kolega Jirka Wiener na kole zvládne cestu ze studia Krokodýla do centra až do prodejny Element Store u M Paláce. Typovali jste, těch typů přišla neuvěřitelná spousta. Po cestě navíc ještě plnil úkoly, fotil se u známých brněnských míst, no a zvládl to za krásných 26 minut a 3 sekundy. A tenhle tip měla Janča z Pozořic, kam zdravíme a gratulujeme.
2: Krátka, dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Rádio Krokodýl, je tam Jana Krátka.
2: Ano.
3: Jani, mám fantastickou zprávu, vyhráváte kolo.
2: Ježiš, tak to je úžasný. Děkuju. Takže jsme to trefili.
3: Trefili jste to naprosto přesně, byl to přesný tip, který dorazil jako první. Gratulujeme.
2: Děkuju. Ono to je pro syna. Je taková jeho akce, já jsem to pouze organizovala, to je tohle, takže je to úplně výborný, protože on si to kolo přeje už dlouho, tak je paráda, že teda budeme možnost nějakou.
1: Tak velká gratulace do Pozořic Janě a jejímu synovi, ať si užije to parádní horské kolo za 35 tisíc. Gratulujeme.
0: Radio Krokodýl. Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluid Connecto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluid Connecto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluid Connecto. www.fluiconecto.cz. Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
4: Je to tady. Finální zápas tohoto ročníku se blíží. Zbrojovka uzavře sezónu v sobotu 23. května od 14 hodin zápasem proti Českým Budějovicím. Fanoušci se mohou těšit od 12.30 na nabitou fanzónu, předávání vítězného poháru a oslavy postupu mezi elitu i s překvapením. Vstupenky zakoupíte přes Zbroják ID na www.fczbrno.cz. Rozlučte se s námi se sezónou.
0: Fandíme s vámi.

0: dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
1: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
2: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
1: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
2: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
1: To chci.
2: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
3: Krokodýl.

0: Lucie Bílá a dobrý kafe. Před 8 hodinou, tak pokud máte kafe, tak my k vám k tomu naservírujeme ještě čerstvé informace. Peťa je tu se zprávami.
1: Dneska ráno a dnes se koná druhý ročník Open Depo Fest, na který jste mohli vyhrávat u nás vstupenky, tak i o tom za chvilku.
2: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem, automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 000 korun. Autocentrum Opportunity, Brno Líšeň.
3: Celé město už to ví, kde zvířátka milují. Králíček si hopsá, rybičky tančí, pavouk se culí, papoušek kráká.
4: Kde jste všichni?
3: Celé Brno už to ví, nás zvířátka milují. Zooshop XXL v Avion Park Brno. Nejen obchod, ale zoo v XXL stylu.
5: Rádio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 8 hodině další hity na Krokodýlu. Bude Sandra, k ní se přidá také David Guetta, tedy svým. A hrajeme i české hity, například kapelu Miraj. 8 také předpověď počasí a informace z dopravy.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnešní odpolední teploty 23 až 26 stupňů, k tomu jasno až polojasno. V průběhu dne bude přibývat kupovitá oblačnost, v poledních a odpoledních hodinách bude spíše oblačno, k večeru pak zase bude oblačnost postupně ustupovat. Tak si užijte krásný sobotní den.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V areálu bývalých kasáren v Řečkovicích se dnes od 13 až do 22 hodin koná druhý ročník Open Depo Fest. Akce je zaměřena na umění, design, hudbu a tvoření pro malé i velké. Připraveny jsou workshopy, ukázky řemesel, setkání s tvůrci i kulturní program. Od ledna až do včerejška eviduje policie 694 incidentů na školách. Jedná se převážně o základní školy. Počet incidentů za poslední 3 roky významně narostl, i když data nelze jednoduše srovnat s údaji za loňský rok, protože policie od letoška zpřesnila jejich sběr. Za tento rok jde o 204 trestných činů, 374 přestupků a 116 dalších případů. Částku 8 000 euro, tedy 203 000 korun, chce Německo platit syrským běžencům za to, že se dobrovolně vrátí zpět do své vlasti. Dosud dostávali v průměru 25 000 korun. Současná prémie je ovšem spojena s vysokou administrativní zátěží, protože přesná částka se počítá individuálně pro každého uprchlíka. Nově navrhovaný bonus by byl plošný a jednorázový. České hokejisty dnes čeká na mistrovství světa duel s dosud neporaženými Slováky. Oba týmy na sebe na šampionátu narazí po 3 letech. V případě výhry budou svěřenci kouče Radima Rulíka blízko postupu do čtvrtfinále. Utkání skupiny B ve Friburgu začne v 16:20.
7: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu, a nehoda na D1 166,5 km ve směru na Brno. 3 havarovaná vozidla, nákladák a 2 osobáky, a na místě zasahují i složky integrovaného záchranného systému, tak tam počítejte s komplikacemi. Nehoda i u obce Kravsko na Znojemsku, tam osobní auto narazilo do stromu, také probíhá vyprošťování na místě záchranáři, i tam počítejte s komplikacemi, a pokud máte další informace, tak nám zavolejte. Tady je dopravní linka.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krokodýl cestovatel po 8. hodině vyrazí na jednu netradiční stezku a třeba vás tím inspiruje k výletu. Tak si počkejte na podrobnosti.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Tak jak ti to jde? No, už moc ne, tak dvakrát do týdne. Ne, já jsem myslel doma. Doma? Tak tam už vůbec ne.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Ze Zlatíčky Rádia Krokodýl za našimi nejmilejšími, nejmenšími posluchači se vydáme do školky v Řečkovicích a položíme další záludnou otázku. Co pak to znamená, že je někdo vykutálený?
2: To že je asi špinavý a má špinavé vlasy.
3: To se někdo kutálí. Něco dělá špatně. Že třeba zavolá na jiný číslo.
1: Když je někdo vykutálený, tak se asi kutálí a pak je od toho špinavý. Logická úvaha našich zlatíček, nejmilejších našich nejmenších posluchačů. Odpovědi na otázku, co to znamená, když je někdo vykutálený.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Den dětí na Rádiu Krokodýl. Už 1. června bude patřit vysílání Rádia Krokodýl našim nejmenším posluchačům a taky jejich rodičům. Poslouchej a vyhrávej na Den dětí na Rádiu Krokodýl.
4: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
0: Je jaro, mějte se rádi.

0: cestovatel.
1: Krokodýl cestovatel právě vyráží na jednu netradiční turistickou atrakci a třeba vás inspiruje k tomu, abyste si tam vyrazili také. Je ve Valticích a říká se jí Stezka bosou nohou. Je to okružní trasa o délce necelých 5 kilometrů, vede ze sousední rakouské obce Schrattenberg směrem k Valticím, k romantické stavbě kolonáda na nejvyšším bodě Lednicko-Valtického areálu. Po cestě je umístěno celkem 11 zastávek, na kterých můžete projít bosou nohou po kůře, šiškách, písku, kamenech. Můžete také balancovat na bratkém mostě z dřevěných trámů, odpočnout si na dřevěných lehátkách a kochat se pohledem do širokého okolí z nejvyššího místa kopce Homole. Děti se tam mohou sklouznout i na přírodní skluzavce. Chůzí bosou nohou po různých přírodních materiálech vám budou zprostředkovány zvláštní smyslové věmy. Na stezce leží i Muzeum železné opony, pletník

0: 43 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy.
1: Ano, slyšíte správně.
2: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
1: Žádné dlouhé čekání.
2: Profesionální montáž a rychlá realizace.
1: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
2: nebo telefon 724 100 122.
1: Klimatizace Břeclav.
2: Řešení proti letnímu horku.
3: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikuličtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikuličtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikuličtí vinaři. CZ.
4: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
5: Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
1: Jmenuji se Lenka, jsem z Brna a jsem maminka 2,5letého syna Františka. František se narodil jako zdravé miminko, které mělo jen levou nožičku stočenou dovnitř, takzvanou golfovou nohu. Bohužel se ukázalo, že František má více vrozených vad kostry, má proto opožděný psychomotorický vývoj a jsou nutné rehabilitace a terapie, které většinou neproplácí pojišťovna, a tak péče o syna je i velmi finančně náročná. Proto jsme poprosili o pomoc Rádio Krokodýl.
0: Krokodýl se rozhodl, že pomůže, a František dostal 5 lekcí logopedie v rámci rehabilitačního programu v Klimkovicích.
1: František díky tomu udělal obrovské pokroky. Děkujeme, Krokodýle.
0: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Крокодил.
1: Послухам радіо Крокодил.
2: Послухам радіо Крокодил.
3: Послухам радіо Крокодил.
4: Posloucháte Rádio Krokodýl a dobře děláte, protože u nás můžete vyhrát pizzu pro sebe i své kolegy.
5: A jak to udělat? Je to úplně jednoduché, stačí nám napsat, kde právě Krokodýla posloucháte, jestli jste v kanceláři, někde v dílně, v obchodě, ve škole. No a potom, když nám dáte vědět, tak Krokohlídka může dorazit přímo za vámi s pořádnou pizza na dílkou.
4: No a přijede i Ital Piero Caruso z Caruso Pizza, takže už teď nám můžete psát na e-mail studio@krokodil.cz.
5: Nezapomeňte připsat, odkud jste, kolik vás je a proč bychom měli přijet právě k vám.
4: Možná už za chvíli zazvoníme právě u vás.
6: Radio Krokodýl.
7: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
8: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto@hemala.cz.
9: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
10: Parkování v Brně. Od 25. května se parkovací systém rozšiřuje do městské části Maloměřice a Obřany, konkrétně do oblasti 1804 Hády. Oblast spadá do návštěvnické zóny C. Regulace platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si již mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrně.cz.
11: Léto na hotelu Rakovec začíná 29. května. Celý víkend sleva na vše 20% a koupání zdarma. Navíc skákací hrad, dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin oldies party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
6: Radio Krokodýl.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Lučenzo na Krokodýlu před 9 hodinou. Sobota 23. května a v 9 čerstvé zprávy s Peťou.
1: Hezké dopoledne a v Brně je dnes výluka dvou tramvajových linek. Víc o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Příjemnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Inscenaci brněnské pověsti nabízí divadlo Redota ve 14 hodin. Operu Čertova stěna nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. A hru ze života hmyzu uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin.
3: Zveme vás na 7. ročník křesťanského festivalu Full of Life na Palackého náměstí v Řečkovicích. To je den plný hudby, talk show, workshopů a divadelních představení. Těšíme se na vás v Brně Řečkovicích na Palackého náměstí na parkovišti před kostelem a v jeho okolí. Už v sobotu 23. května od 14 hodin. Více na fulloflife.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 9. hodině další hity z Krokodýla. Největší z 90. let bude Madonna.

0: za minutu to bude 9. hodina.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna máme 19,5 stupně, v Parochově necelých 16 stupňů, tak to je zhruba rozpětí teplot na jihu Moravy. Ty odpolední se budou pohybovat mezi 23 až 26 stupni. K tomu jasno až polojasno. V průběhu dne bude přibývat kupovitá oblačnost. V poledních a odpoledních hodinách můžeme čekat spíše oblačno a k večeru pak bude oblačnost opět ubývat.
3: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Kvůli výměně kolejnic je dnes a zítra vždy od 8 do 19.30 vyloučen provoz tramvají v ulicích Milady Horákové a části Merhoutovy. Trojka jede v úseku Česká vojenská nemocnice obousměrným odklonem ulicí Cejl. Tramvajová linka 5 je v provozu pouze v úseku Ústřední hřbitov Smyčka Česká. Prezident Petr Pavel příští týden pojede na státní návštěvu Estonska, během které se ve středu sejde s čelními představiteli této baltské země. První den návštěvy se také zúčastní konference o kyberbezpečnosti. Ve čtvrtek si mimo jiné prohlédne opevnění, které pobaltské státy budují okolo hranic s Ruskem a Běloruskem. Pavla doprovodí jeho manželka Eva a více než 30členná podnikatelská delegace. Na Lubjanské náměstí v centru Moskvy, známé jako Lubjanka, komunální služby vysadily levandule, které ovšem byly pouze z plastu. Výzdoba tvořená umělými květinami vyvolala mezi lidmi smíšené reakce, když se stěžovali třeba na nepříjemný plastový odér.
5: Češi! Mistrovství světa v levli hokeji na Rádiu Krokodýl.
4: Česká reprezentace ví, že dalšího hráče z zámoří nezíská. Národní tým čekal na možný příjezd brankáře Jakuba Dobeše, který ale vychytal Montrealu postup do finále východní konference NHL. Češi tak na soupisku dopsali Petra Kváču a tím ji uzavřeli. Dnes je čeká od 16.20 utkání se Slovenskem.
6: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Společně s vámi sledujeme situaci na silnicích a dálnicích na jihu Moravy, tak počítejte se zdržením na D1 166,5 km Velké Býteše ve směru na Brno se srazila dvě osobní auta a jedno nákladní. Projíždí se jedním jízdním pruhem, počítejte s kratším zdržením a pokud máte další informace, tak nám zavolejte, tady je dopravní linka.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dvě minuty po deváté hodině na Krokodýlu pro vás chystáme ty největší hity z 90. let a za chvilku také další slovíčka z brněnského Hantecu.
1: Hit za hitem a přitom ani

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Manželé se chystají na návštěvu a muž se ptá: Miláčku, co myslíš, kterou košili se mám vzít? Tu bez dvou knoflíků nebo tu se špinavým límečkem?

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Honza Ženek Hlaváček je náš specialista na Brněnské Hantec a tak nám chystá každý den nějaká ta slovíčka. Co to bude tentokrát?
2: Zdali jak svíďa skorochstný debrecínky a kalosci. Gomity, co to je? Sulc na gebišu?
1: Tak co, debrecínko,
3: tak
1: gomeš?
3: Tak já zase půlka. Sulc samozřejmě vím, to mám všude. Na gebišu to jsem nevěděla, že tomu tak říká, ale bohužel ta je to můj případ.
1: Tak když to máš všude, tak to budeš mít asi i na gebišu, že? No. Co si, jak si s tím poradíte vy v ulicích Brna?
4: Jako pupek. Asi velký břicho, no.
5: Břicho?
4: To vůbec netuším, co by to mohlo být. Myslím to jako taková papačkora.
6: To vypadá jako bageta.
1: Tak byly typy,
3: tak
1: že to je
3: i
1: břicho,
3: na břiše, bohužel,
1: ale
3: no,
1: gébiš to... není břicho. To by bylo sulc na vaně, kdyby to bylo na břichu. Na gébišu, tak to je někde jinde. A Ženek nám to vysvětlí.
2: Sulc na gébišu je špek na zadku.
1: Špek na zadku.
3: To Martin nemá ani kousek. Martin je samá šlacha a samý sval.
1: Jsme
3: tady pravý opak.
1: Lichometnice. Tak už víme, co to je sulc na gébišu, no a těšíme se na další slovíčka.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
7: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
0: Rádio Krokodýl. 99. 99.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: Typovali jste, jak dlouho bude trvat cesta Jirkovi, který jel na kole přímo ze studia Krokodýla v centru Brna až do prodejny Element Store u M Paláce. No a když jste typli správně, tak jste mohli vyhrát nové horské kolo v hodnotě 35 000 korun.
2: A já myslím, že je s obdivem, že Jiří na to kolo usedne vždycky jednou za rok, když je tahle ta soutěž. No a on musel po cestě plnit úkoly, fotit se u známých brněnských míst, no a dokázal to za 26 minut a 3 vteřiny.
1: Hlavně dokázal to. Jak říkáš, jednou za rok sednout na kolo a pak jet i v tom
2: ale
1: provozu.
2: Jako Jirka, když vždycky byly ty vstupy, on nebyl ani zadýchanej.
1: To není možný. Prostě. Já myslím, že chodí trénovat někam. Že to není jako, že by sedl jednou na kolo. Jezdí určitě častěji, akorát nás o tom neinformuje. Nicméně,
2: aby pak byl zajímavý, to je jasný.
1: Čas 26 minut a 3 sekundy a tak tenhle čas typla Jana z Pozořic. Tak jí gratulujeme, takhle to probíhalo, když se jí Jirka dovolal.
3: Krátka, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Rádio Krokodýl, je tam Jana Krátka.
3: Ano.
4: Jani, mám fantastickou zprávu, vyhráváte kolo!
3: Ježiš, tak to je úžasný. Děkuju. Takže jsme to trefili.
4: Trefili jste to naprosto přesně, byl to přesný typ, který dorazil jako první. Gratulujeme!
3: Děkuju. Ono to je pro syna. Je taková jeho akce, já jsem to pouze organizovala, to je tohle, takže je to úplně výborný, protože on si to kolo přeje už dlouho, tak je paráda, že teda budeme možnost nějakou.
1: Šťastná výherkyně a ještě šťastnější
2: ano,
1: syn.
2: Jirka mu ho zajel to kolo vlastně, ne?
1: Vyzkoušel, no zajel, to je, kdyby ho přijel autem. Ne, Jirka to vyzkoušel, ani se nezadýchal a Jana z Pozořic vyhrává pro syna fantastické kolo za 35 000 korun. Takže velká gratulace.
0: Radio Krokodýl. Poslouchej Radio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
3: Tady Jana z Pozoří, vyhrála jsem kolo na Radio Krokodýl a mám z toho obrovskou radost.
5: Element Store Brno, největší prodejce kol značky Trek v České republice. V M Paláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v M Paláci nebo na www.elementstore.cz.
0: Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
7: 3 dny chutí, hudby a zážitků. Slavnosti křestu a vína v Ivančicích už 22. až 24. května. Queenie, Martina Pártlová, Slza, Fíha Tralala, kuchařské show a spousta dobrého jídla a vína. Slavnosti křestu a vína CZ.
8: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
9: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
8: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
9: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
8: To chci.
9: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
10: Hledáš team building, co má šťávu? Na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem skvělou

0: Jiřího Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
1: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluid Connecto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluid Connecto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluid Connecto. www.fluiconecto.cz.
2: Datart v Olympii Brno je v novém. Oslavte s námi velkolepé otevření již tento víkend. Čeká vás speciální nabídka. Slevy jak Brno a splátky bez navýšení. Navíc kvízy a soutěže o televize LG, dresy hokejové repre a další výhry. Datart.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Edition s helma Lewis Hamilton ze Scuderia Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Nakup a vyhraj v Krpole. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu MC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
5: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
6: Je dobré být spolu.
7: Vaše nejvěrnější rádio.
6: Stále s vámi.

0: 4 minuty po půl desáté asi na Krokodýlu užíváte ty největší hity z 90. let. Další nejdevadesátky už za chvíli budou Queeně, také Janet Jackson, ale ještě předtím si poslechněte, komu Krokodýl pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Elena, je mi 62 let a jsem z Brna. Rádio Krokodýl poslouchám už mnoho let a vidím, že pomáhá. Jsem v plném invalidním důchodu a mám v pěti svoji vnučku Martinu, která je 10 let. Která je vážně nemocná a na Vánoce měla druhou operaci nádoru mozku a stala se v ní 4letá holčička. Bydlím s vnučkou v garzonce, jsou prázdniny a chtěla bych Martince dopřát nějaké zážitky. Nemůžeme si je ale dovolit a proto jsem požádá Rádio Krokodýl o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže. A Martinka s babičkou vyrazí na koupaliště Riviera, do akvaparku, do kina, na pizzu, do šmoulí vesničky a čeká je ještě spousta dalších skvělých zážitků.
2: Když se Martince řekla, co všechno nás v letě čeká, měla velkou radost. Díky Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tří ruky.
1: Právě teď jsem odblokoval linku 603 103 103. Můžete tedy volat k nám do studia a můžete získat prachy do ruky. Kolik je aktuálně v banku?
2: 102 300 korun.
1: 102 300 korun. Krásná. V podstatě 1, 2, 3, mezi tím nějaká ta nula.
2: Já myslím, že řekneš jedna moje výplata. Nebo...
1: 300 000 to už by bylo samozřejmě moc. 102 300 korun a první z vás, kdo se dovolal, halo, tady Martin.
3: Dobrý den, Josef.
1: Dobrý den, Josefe, odkud voláte?
3: Králova pole.
1: Zdravíme do Králova pole, teď dobře poslouchejte krokodýlí zvuk. Jaký je váš tip, co by to mohlo být?
3: Já si myslím, že to je víčko od zavařeniny, když se vytahuje po zrnce po zavaření, když to chládne.
1: A když to chládne, tak to tak jako může lupnout třeba, a, nebo a pracuje
2: Martin
1: to.
2: Martin zavařuje pravidelně, to zná.
1: No to by se zdivil, kolik já jsem toho zavařil.
2: Fakt.
1: Nebo jsem se na to aspoň díval, když někdo jiný zavařoval. Tak to je tip a tady je odpověď našeho arbitra. 102 300 korun!
2: Bohužel
1: to nevyšlo. Popřemýšlejte, někdy příště. Částka se zvyšuje, tak držíme pěsti do dalšího kola. Mějte se hezky, naslyšenou.
4: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz
0: Rádio Krokodýl. Martin Sláma. Hledáte byt v Brně, který dává smysl? Možná ho najdete jen o kousek dál. Real Spektrum nabízí moderní byty v Těšnově jen 20 minut od Brna. Rezidence Ametist. Byt od 1KK po 4KK s minimálními náklady na provoz. Nepřeplácejte za bydlení v Brně. Bydlete chytře v Těšnově. Více na rezidenceametist.cz.
5: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
6: A tož si ty hloupý v takém horku... Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do veďchasu k nám, koláčka jim dám.
5: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
6: No přece od Klimastylu z Hodonína.
7: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
8: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
9: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
8: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu elektromobility e-drive show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
9: Že bych se taky svezla.
8: Jasně, i proto jedeme do Olympie.

0: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
1: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
2: Hůru Brno!
3: Zbrojovačky a zbrojováci. Poslední zápas sezóny je tady. V sobotu 23. května se od 14 hodin postavíme v závěrečném utkání ročníku Českým Budějovicím. Přijďte se od 12.30 naladit do fanzóny. Chybět nebude skvělé jídlo ani doprovodný program. Lístky na rodinnou tribunu pořídíte přes Zbroják ID na fczbrno.cz. Buďte u oslav s námi.
1: Fandíme s vámi.
4: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já,
5: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
7: Už za malou chvíli zprávy Rádia Krokodýl.
8: Víme první, co se děje v Brně.
7: Víme, jak bude.
8: Aktuální počasí.
7: A víme, jak to jezdí na Jižní Moravě.
8: Nejrychlejší dopravní servis.
7: Víme první.
9: Už 30 let.
7: Stále s vámi.

0: Celine Dion na rádiu Krokodýl před 10. hodinou. Ty největší hity z 90. let po 9. jsme si užívali celou hodinku a teď pět do současnosti. Petra ví, co je nového, vyspráva nám prozradí, doufám.
1: A jak už od nás víte, tak z Pohořelic do Brna se dnes vydala pouť smíření. Pokud se vám nechce tak daleko, můžete se přidat i tady v Brně, kdy uslyšíte za chvilku.
0: A Krokodýl také fandí školám, které omezují mobilní telefony na školách, a tak si pojďme poslechnout, jaká další škola se k tomuhle připojila.
2: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
3: Jmenuji se Věra Babicová, jsem ředitelkou základní školy Komenského ve Slavkově u Brna. Na naší škole mají žáci povolený mobilní telefony v době výuky pouze ze zdravotních důvodů. Důvodem byla snaha přivést děti zpět ke komunikaci se spolužáky. Znovu se nám objevily ve třídách třeba Rubíkovy kostky, některé deskové hry a podobně.
2: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.
4: Rádio Krokodýl.
5: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
6: Festival Sítko je zajímavý projekt studentů prvního ročníku ateliéru Divadlo a výchova na Brněnské JAMU. Během festivalu mohou diváci zhlédnout celkem 11 inscenací a součástí programu jsou rozbory děl a diskuze mezi publikem a tvůrci. Festival Sítko startuje už tuto neděli.

0: dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
1: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
3: A po 10. hodině další hity, Head Away. David Guetta, Alphaville a Ava Max. A hrajeme i česky, třeba činasky. Za minutu bude přesně 10 hodin.
4: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram.
5: Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
3: V centru Brna máme 22 stupňů, během odpoledne na jihu Moravy 23 až 26 stupňů a k tomu jasno až polojasno, přes poledne a v odpoledních hodinách může být oblačno a k večeru se bude oblačnost opět rozpouštět.
6: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: Pouť smíření z Pohořelic do Brna dnes připomíná odsun Němců z Brna po druhé světové válce. Účastní se jí i část senátorů v čele s předsedou senátu Milošem Vystrčilem. V 16.30 se přibližně od budovy gymnázia Vídeňská připojí k pouti také lidé, kteří nejdou celou trasu, ale chtějí vyjádřit podporu. Předpokládaný příchod na Mendlovo náměstí, zapálení svíček a ukončení poutě je okolo 17. hodiny. Případem úmrtí chlapce předškolního věku z Ostravy na Záškrt, který tomuto onemocnění podlehl v pondělí, se začala zabývat policie. Po vyhodnocení získaných informací rozhodne o dalším postupu. V rodině pak byla nařízena protiepidemická opatření. Na vyšetření hygienici odeslali 5 sourozenců a rodiče. Onemocnění bylo potvrzeno u 3 sourozenců, z nichž 2 byli školáci. Pouze jedno dítě bylo řádně očkováno. Americký prezident Donald Trump na své sociální síti zveřejnil video vytvořené umělou inteligencí, na kterém za potlesku diváků vyhazuje moderátora Stephena Colbera do popelnice. Colbert ve čtvrtek odmoderoval poslední díl své talk show, ve které Trumpa v minulosti kritizoval. Média kvůli tomu spekulovala, zda s tím nemá konec pořadu nějakou spojitost.
8: Mistrovství světa v levelu hokeji na Rádiu Krokodýl.
7: České hokejisty dnes čeká 5. zápas. V utkání skupiny B nastoupí ve Friburgu proti dosud neporaženému Slovensku. Oba týmy na sebe na mistrovství světa narazí po 3 letech a ve hře budou důležité body. V případě výhry budou svěřenci kouče Radima Rulíka blízko postupu do čtvrtfinále. Utkání začne v 16 hodin a 20 minut.
9: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Opatrně na D2, 24. kilometr směrem na Brno. Tam projíždějte se zvýšenou opatrností. Je tam odstavené osobní auto. A pak také na Znojemsku před Lechovicemi dejte pozor na sraženou srnu na silnici. Šťastnou cestou, pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Po 10. hodině na Krokodýlu, Krokodýl cestovatel s dalším typem na výlet a tentokrát to bude něco pro milovníky historie. Vyrazíme totiž do Archeoskanzenu. Podrobnosti už za chvíli.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Povídá žena manželovi. Já si skočím na 5 minut k sousedce a ty mezi tím nezapomeň každou půl hodiny zamíchat tu kaši.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: S Krokodýlem se teď vydáme k jihomoravským hasičům. Ti totiž zachraňovali kočičku. Podrobnosti pro nás má Jaroslav Mikoška.
2: Jak je asi zřejmé, hasiči nezachraňují pouze lidi, ale pomáhají i zvířatům. Typický příklad záchrany kočky ze stromu zná asi každý. Tentokrát se však kočka dostala do problémů docela jinde. Hasiči ze stanice Znojmo vyjížděli v úterý ráno ke kuriózní záchraně kočky, která uvízla v okně otevřeném na ventilaci. Z okna jí zůstaly do ulice trčet pouze nohy a část těla. Tato pozoruhodná podívaná naštěstí neuniká pozornosti souseda, který přivolal hasiče. Nešťastná kočka uvízla v šestém nadzemním podlaží. Do akce se proto vydali naši hasiči lezci a pomocí lezecké techniky se jeden z hasičů slanil z bytu nad kočkou a vyprostil zvíře z okna směrem do bytu. Na místo mezi tím dorazila majitelka, která si kočku převzala do své péče. Celá akce trvala přibližně 20 minut.
1: Říká na Krokodýlu Jaroslav Mikoška.
3: To je moje noční můra.
1: Peťa se úplně rozněžnila, že zachránili kočičku.
3: No, ale jako já se toho taky bojím, protože taky mám ventilačku, spousta lidí si dává takový ty mřížky do oken.
1: A taky máš zvědavýho kocoura?
3: No, jako naštěstí ještě, jako, no jo, ale ne ven samozřejmě. Ale nedovedu si to fakt představit, jako, kdyby tak asi trefil šlak.
1: Aspoň víš, že můžeš zavolat hasiče a pomohli by.
3: Ano.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Den dětí na Rádiu Krokodýl. Už 1. června bude patřit vysílání Rádia Krokodýl našim nejmenším posluchačům a taky jejich rodičům. Poslouchej a vyhrávej na Den dětí na Rádiu Krokodýl.
4: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
0: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: cestovatel.
1: Krokodýl cestovatel a další tip na výlet. Teď ho ocení všichni milovníci historie, protože se vydáme do archeoskanzenu Pohansko u Břeclavi.
2: A protože na Jižní Moravě se líbilo už našim předkům, najdeme tu spoustu archeologických nalezišť a archeoskanzenů. Jedním z nich je například archeoskanzen Pohansko, jak říkal Martin. Ten doplňuje expozici v zámečku Pohansko, která představuje život starých Slovanů z pohledu nejnovějších archeologických nálezů.
1: Kolem archeoskanzenu také slovo, prochází naučná stezka Pohansko. Nachází se v místech, kde bylo v průběhu 9. až 11. století v souvislosti se vznikem Velké Moravy vybudováno jedno z největších středověkých hradišť ve střední Evropě. K vidění je tam Pohanská svatyně, kostrové pohřebiště z 10. století, polozemnice, studna a také keramická pec.
2: A na naučné stezce je zachycen vývoj nevelkého místa uprostřed lužních lesů od 6. století do nedávna. Vedle staroslovanské svatyně zde stojí také objekty pohraničního opevnění.
1: Tak si užijte krásný výlet.
0: Radio Krokodýl.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte.

0: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální team buildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz
1: Datart v Olympii Brno je v novém. Oslavte s námi velkolepé otevření již tento víkend. Čeká vás speciální nabídka. Slevy jak Brno a splátky bez navýšení. Navíc kvízy a soutěže o televize LG, dresy hokejové repre a další výhry. Datart.
2: Nakup a vyhraj v Krpole. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
3: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
4: Je dobré mít se kam vracet. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Give me a second eye.

0: 11:30 posloucháte Krokodýla, už za chvilku další hity, bude Michael Jackson a také Eva Farná, Smiraj a jejich Vzpomeneš si. Ale ještě předtím si poslechněte příběh toho, komu jsme na Krokodýlu pomohli.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Tady Radka, je mi 32 let a pracuji jako učitelka na základní škole v Brně. Touto cestou bych chtěla pomoct své žákyni Sáře, která by strašně moc ráda jela na lyžák, ale maminka je samoživitelka a nemůže si to z finančních důvodů dovolit. Sára by byla navíc jediná ze třídy, která by na lyžák nejela. Proto jsem poprosila rádio Krokodýl o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže. Výcvik zaplatil a k tomu Sáře zařídil kompletní lyžařskou výbavu.
2: Když jsem do Sáře řekla, tak měla obrovskou radost. Děkuji moc, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: víte, kam vyrazit o víkendu, poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
1: Přemýšlíte nad tím, jak si parádně užijete dnešní sobotní den, tak můžete vyrazit například do Lužánek. Tam se koná Ponava Fest tento víkend. Pestrá open air přehlídka nezávislé kultury, umění, jídla a pití. Letošní podtitul akce zní Park Side of the Moon. Domácí umělce doplní i světový a zahraniční.
2: A nebo můžete vyrazit taky na Brněnskou přehradu, protože až do 21 hodin na přístavišti v Bystrci se to tam promění v dějiště oslav 80 let lodní dopravy na Brněnské přehradě. Čeká vás bohatý program na vodě i na souši, historická vozidla v ulicích nebo unikátní 6-metrový pojízdný model lodi na tramvajovém podvozku. A taky tam samozřejmě je připravena speciální pátrací hra.
1: Můžete vyrazit i do areálu bývalých kasáren v Řečkovicích, kde se chystá druhý ročník Open Depot Fest. Je to akce zaměřená na umění, design, hudbu, také se tam budou vyrábět a tvořit nejrůznější věci, pro malé i velké. A mezi 13. a 22. hodinou se koná Open Depot Fest. Workshopy, ukázky řemesel, setkání s tvůrci i bohatá kulturní náplň po celý den.
2: A máme taky něco pro fotbalové fanoušky, protože fotbalisté Zbrojovky završí posledním utkáním sezóny svůj návrat do první ligy. Duel s Českými Budějovicemi začíná ve 2 hodiny odpoledne, ale fanzóna s pestrou nabídkou občerstvení se otevře už od 12. A jakmile zápas skončí, tak bude přímo na stadionu probíhat slavnostní předání poháru a oslavy započnou.
0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám.

0: přání. Už dnes po 11. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.
1: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Haló, jsme tu všichni.
3: Já nic nevidím.
2: Nemůžeme rozsvítit?
4: Je to tajný.
2: Takže,
4: pohraj jste.
3: Heneš, long story short, tady.
5: Brňák, Dian, jsem tu.
4: Hora, Yamaya, taky.
2: Dobrý.
3: Jdeme.
4: Jedu.
3: Hořák, zapínám, krájím.
5: Šlehám,
3: sedím.
5: Strouhám,
4: flambuju.
2: Hasím.
3: Slejvám.
5: Utírám.
3: Solím.
5: Pepřím.
2: Servíruju.
3: To bude legendární hostina.
5: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
6: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
7: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
8: Ano, slyšíte správně.
7: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé Jižní Moravě.
8: Žádné dlouhé čekání.
7: Profesionální montáž a rychlá realizace.
8: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
7: nebo telefon 724 100 122.
8: Klimatizace Břeclav.
7: Řeší proti letnímu horku.
9: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Tereza Kernlová a její Schody z nebe. Na Krokodýlu před 11. hodinou sobotní dopoledne s datem 23. května a v 11. se opět dozvíme, co je nového. Peťa je tu se zprávami.
1: Hezké dopoledne a maximální ceny pohonných hmot, které stanovuje stát, o víkendu mírně klesly, i o tom už za chvilku.

0: dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
3: A po 11. hodině budeme na Krokodýlu hrát hity na vaše přání. Odstartuje to Lady Gaga. Pak už vám bude k dispozici linka k nám do studia 603 103 103.
4: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram.
5: Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
3: Obloha by dnes měla být jasná až polojasná. Kolem poledne a v odpoledních hodinách by mohlo být spíše oblačno, bude přibývat kupovitá oblačnost, tak večeru zase bude ubývat. Odpolední teploty 23 až 26 stupňů.
6: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: Pouť smíření dnes připomene odsun Němců z Brna po druhé světové válce. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt pronese v 9 hodin na pietním aktu u památníku odsunu sudetských Němců v Pohořelicích projev. Následně se zúčastní sudetoněmeckého sjezdu na brněnském výstavišti. Předpokládaný příchod na Mendlovo náměstí, zapálení svíček a ukončení pouti je okolo 17. hodiny. Maximální ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, o víkendu mírně klesají. Litr benzínu v Česku oproti pátku zlevnil o 12 haléřů na 45,11. Naftu mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 42,08 koruny, což je o 23 haléřů méně než včera. Jde o ceny, které mají platit až do pondělka. Americká společnost SpaceX večer provedla zkušební let své dosud největší a nejvýkonnější lodi Starship. Jednalo se o vylepšenou verzi, na kterou americký Národní úřad pro letectví a vesmír sází při vysílání astronautů na měsíc. Poslední ze starých raket Starship, které létaly těsně nad povrchem vesmíru, odstartovala v říjnu.
8: Mistrovství světa v levelu hokeji na Rádiu Krokodýl.
7: České hokejisty dnes čeká pátý zápas. V utkání skupiny B nastoupí ve Friburgu proti dosud neporaženému Slovensku. Oba týmy na sebe na mistrovství světa narazí po 3 letech a ve hře budou důležité body. V případě výhry budou svěřenci kouče Radima Rulíka blízko postupu do čtvrtfinále. Utkání začne v 16 hodin a 20 minut.
9: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Na Krokodýlu nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete, a pozor, dávejte na D2, 40. kilometr ve směru na Brno, tam je odstavený autobus i s vlekem, policie by měla být na místě. A počítejte také s omezením v Táborského nábřeží v Brně mezi Vídeňskou a Ludmily Konečné, tam je uzavírka z důvodu akce Běh pro paměť národa. Máte další informace? My máme dopravní linku, na kterou nám můžete zavolat.
10: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Máme 2:11 a do studia dorazila také Janča, ahoj.
1: Ahoj, krásné dopoledne.
0: Je tam hezky?
1: Je tam hezky, je tam teplo, ale zároveň zima. No, mám dlouhý rukáv a krátký kraťasy. Nevím, jak jinak to popsat. No.
0: Tak pokud si chcete zpříjemnit to dnešní sobotní dopoledne, vyberte si své oblíbené hity. Hrajeme na přání, tady je telefonní linka.
2: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď

0: Time. Lady Gaga Alejandro, tak tento hit nám odstartoval dnešní sobotní hity na vaše přání. Krokodýláci, linka 603, 103, 103, Janča Houbová s vámi. No a kdo pak je tady? Halo, halo.
1: Ahoj, ahoj, tady Radek.
0: Radku, já tě zdravím, kde nás ladíš?
1: No, jedeme v autě, jdeme si užít tenhle krásný prosluněnej den na zahradu.
0: Tak to máte parádní, máte tam bazén?
1: No, bazén nemáme, ale nějak to zvládneme to ochlazení.
0: Necky a Lavor, to jistě, je mi to jasný. Los del Rio Macarena, pro koho to bude?
1: No, pro Valinku, která sedí za mnou v autě a chtěla si nechat zahrát Macarenu, a samozřejmě pro všechny, kteří chcou mít hezký den.
0: Super, tak jo, nebudu to zdržovat, rovnou vám to tam pouštím. Šťastnou cestu a mějte se krásně.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj.

0: y es cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Radio Krokodýl a Hidden Upside.
2: Hity na přání s Krokodýlem, 11 hodin 11 minut k tomu, a to znamená, že si můžeme úplně oficiálně přát. Kdo pak je na linceš? Halo, halo.
3: Halo, halo, zdraví tým Refugee, lakrosový tým.
2: Celé mužstvo v autě a na lince Vašek, jestli si to pamatuju správně.
3: Je to tak.
2: A kluci chtěli zahrát Davida Guettu, See You, Titanium, tak proč zrovna tenhle hit?
3: Je to prostě náš song, který nás vždycky rozproudí přes turnajem a pak vždycky vyhráváme a vedeme tabulky v naprosto.
2: A je to důležitý zápas dneska?
3: Dneska je spoustu důležitých zápasů a celý víkend bude důležitý.
2: Je mi to jasný, tak doufám, že fandí celý Bobík a já už to tam jdu hrát. Titanium, David Guetta, a mějte se krásně. Ahoj!
3: Ahoj!

0: Time. Hit Titanium David Guetta Sia pro lakrosové mužstvo, které mířilo na důležitý zápas do Lanžhota. Tak ještě jednou zdravím, no a teď už jdeme také na další hity na vaše přání. Budeme hrát Čechomor, Lenka Dusilová Proměny, a kdo pak je na lince?
1: Tady pobavím, že se zvátujeme ze čistečovatelského ústavu, taky bych chtěl rád zahrát s tím naším sestřičkám, který pokolo nás tady skáčou, ale hlavně bych chtěl zahrát paní Charvátové, paní manžel Mlčkým Peťovi, Světlance a Zuzance a Martině za to, že mi celý týden pomáhali, a potom bych chtěl zahrát s tím vnoučkům a samozřejmě jedné pravničce a mám vás všichni hrozně moc rád a jste ve zvaný rádio. Mám vás, přeju vám, aby vám to stále fungovalo. Díky moc.
0: Tak děkujeme moc a samozřejmě hrajeme i pro vás, Pavle, mějte se krásně, naschledanou.
1: Taky naschledanou.

0: Krásné dopoledne, ladíte Krokodýla, no a pokračují samozřejmě hity na vaše přání až do pravého poledne, linka 603 103 103. No a další na lince Leona, haló.
1: Haló, tady je Leona.
0: Leono, budeme hrát Karla Gotta, Charlotte Ele Gottovou, tak pro koho bude tato písnička?
1: Je tak pro Leonu a pro mamku.
0: Super, tak jo, tak vám to tam hraju, mějte se krásně. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: tady se ví, co Bůh chystá.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
2: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
1: Rádio Krokodýl. Janča Houbová. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
3: Pusťte slunce do svého domova.
4: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
3: A pozor, akce.
4: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
5: Tady Jana z Pozoří, vyhrála jsem kolo na Rádio Krokodýl a mám z toho obrovskou radost.
6: Element Store Brno, největší prodejce kol značky Trek v České republice. V Empaláci na Heřpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti

0: Třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v Empaláci nebo na www.elementstore.cz.
1: Rádio Krokodýl.
2: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
3: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
4: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
3: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
4: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
3: To chci.
4: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
5: Objevte chutě světa. Přijďte je ochutnat na Street Food Česko tuto sobotu a neděli do Avion Shopping Parku Brno. Food trucky plné skvělého jídla, asijská kuchyně, vynikající burgery, šťavnatá kesadila, gruzínské speciality a sladké dezerty. Street Food Festival v Avion Shopping Parku Brno se koná už tento víkend 23. a 24. května.

0: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
1: Zbrojováci, je tady poslední zápas sezóny. Letošní ročník uzavřeme v sobotu 23. května od 14 hodin zápasem proti Českým Budějovicím. Přijďte do Šipex Arény pomoct hráčům zakončit sezónu vítězně a společně oslavit postup mezi elitu. Fanzóna, předávací ceremoniál i oslavy postupu s překvapením. Sobota na Srbské bude nabitá, tak si ji nenechte ujít. Vstupenky zakoupíte přes aplikaci Zbroják ID.
0: Fandíme s vámi. Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 600.

přání. Taylor Swift, Fair Ophelia, hity na přání, na krokodýlu, krásné dopoledne, s vámi Janča Houbová. No a samozřejmě jdeme na další přání a krokodýláci, nezapomeňte, že kromě toho, že nám můžete volat do studia, linka 603 103 103, však to znáte, tak nám můžete i psát, a to na e-mail studio@krokodil.cz, anebo taky do naší krokodýlí aplikace. No a právě s tady mám jeden vzkaz. Dobrý den, chceme se zeptat, bylo by možné zahrát písničku The Colors Italo Disco? Je to pro mě a mého syna Reného, který je doma nemocný a vaše rádio teď akorát posloucháme. Děkujeme, samozřejmě hrajeme The Colors Italo Disco a ať se René uzdraví.

0: Time.
1: The Colors Italo Disco pro nemocného Reného a teď už jdeme také na další hity na vaše přání. Linka 603 103 103 a je tady Mirka. Halo, halo.
2: Slyšíme se.
1: Slyšíme se určitě. Kde nás ladíte, Mirko? Prozraďte.
2: V Blackfieldu, prosím pěkně.
1: A tak zdravíme a do Černých polí a budeme hrát Evu Farnou, Všechno nebo nic. A pro koho to bude?
2: Bude to pro celou moji rodinu, Horňákovi. Potom pro Radku, Víťu. A ty jsou sice do rodiny, ale mají jiné jméno. Potom prosím vás, jestli můžete mému chlapovi, Tondovi. A taky trochu pozdrav posílám Táni, do Kohoutovi, kolegyním a pacientům na dialýzu u svaté Anny a ať se všem dobře i vám daří. A hezké léto.
1: Děkujeme vám samozřejmě taky, Mirko, Eva Farna, Všechno nebo nic. Mějte se krásně a krásnou
2: Děkuji
1: sobotu.
2: Vám.
1: Naschranou.
2: Děkuji.

0: Naptání. Eva Farnádo Blackfieldu a teď už také další hity. Na lince 603 103 103 věrný posluchač Zdeněk.
1: Ahoj Janí, tady je biker Zdeněk ze Šepkovic. Čili písničku pošleme děvčici, co si splnila sen a pod bílou pálavou má konečně v cajku svoji bílou chaloupku. Čili je to pro Janičku Vodvárkovou. Přidáme její sousedy bratry Minařití do Bavor, Liduše a Standovi Juřicovým a všem, co mě znají jako vojáka ze Stolové hory. Takže pohodový víkend přeje Zdeněk a dáme turbo, chtěl jsem mít. Mějte se hezky.
0: Tak jo, měj se krásně, už to tam letí. Ahoj.
1: Díky, Ani, čau, čau.

0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.
1: Celé město už to ví, kde zvířátka milují. Králíček si hopsá, rybičky tančí, pavouk se culí, papoušek kráká.
2: Kde jste všichni?
1: Celé Brno už to ví, nás zvířátka milují. Zooshop XXL v Avion Park Brno. Nejen obchod, ale zoo v XXL stylu.
3: 3 dny chutí, hudby a zážitků. Slavnosti křestu a vína v Ivančicích už 22. až 24. května. Kvíny, Martina Pártlová, Slza, Fíha Tralala, kuchařské show a spousta dobrého jídla a vína. Slavnosti křestu a vína CZ.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtí vinaři. CZ.
6: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
0: Rádio Krokodýl a hity na psání.
7: Krásné sobotní dopoledne, hity na přání Krokodýla, Jenče Hubová s vámi až do pravého poledne, hrajeme jen a jen podle vás, krokodýláci. No a jdeme opět do naší krokodýly aplikace. Dobré dopoledne, chtěl bych požádat o zahrání písničky Espresso Macchiato pro moji dceru Lauru, která se vrátila včera ze školy v přírodě. Moc děkuji, Bob, tak samozřejmě pojďme na to, Tommy Cash, Espresso Macchiato.

0: espresso macchiato.
1: Radio Krokodýl a Hidden Napsán.
2: Tommy Cash, espresso macchiato a chvíli před 12. hodinou ještě nějaké to přání. Stihneme, linka 603 103 103, kde pak tam je?
3: Je Vladimír z Pohořelic.
2: Vladimír, já vás zdravím, budeme hrát Redex, Katana i Joe, tak pro koho to bude, prozraďte.
3: Bude to pro mě, když mu svátku mému synovi, který je taky Vladimír, a pro mě, pro mojeho vnoučka tříletého, který má rád tuto skladbu Hradinka.
2: Tak jo, tak samozřejmě přeju všechno nejlepší a už vám to tam pouštím. Mějte se krásně.
3: Děkuji.
2: Na shranou.
3: Budeš hned tancovat, děkuji, nashle.

0: Joe. Tak prosím pěkně, to byla švédská skupina Redneck s Katana i Joe. Poslední hit na přání dnešního sobotního dopoledne. Janča Houbová s vámi, no a teď už také připravena Peťa a aktuální zprávy, tak o čem pak budou?
1: Přeji hezký den. V areálu bývalých kasáren v Řečkovicích se dnes koná speciální akce. Víc o tom za chvilku.
2: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení s sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
4: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Z hitu Krokodýla po 12. hodině si dáme hit léta 2013 Kesha, Pitbulla, Timbra. K tomu taková 90ková pohodička Petra André. A ze slovenských hitů No Name a Lekna. Za minutu a půl tu máme pravé poledne.
5: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
4: Rádio Krokodýl, počasí.
0: A pojďme se také podívat na počasí. Aktuálně Brno, Břeclav 25 stupňů, Hodonín, Blansko a Vyškov zhodně 23, ve Znojmě 26 stupňů Celsia. Dnes má být jasno až polojasno, v průběhu dne ovšem bude přibývat kupovitá oblačnost, v odpoledních hodinách čekáme spíše oblačno, k večeru se ovšem bude oblačnost opět rozpouštět, denní maxima 23 až 26 stupňů Celsia.
6: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V areálu bývalých kasáren v Řečkovicích se dnes od 13 až do 22 hodin koná druhý ročník Open Depo Fest. Akce je zaměřena na umění, design, hudbu a tvoření pro malé i velké. Připraveny jsou workshopy, ukázky řemesel, setkání s tvůrci i kulturní program. Od ledna až do včerejška eviduje policie 694 incidentů na školách. Jedná se převážně o základní školy. Počet incidentů za poslední 3 roky významně narostl, i když data nelze jednoduše srovnat s údaji za loňský rok, protože policie od letoška zpřesnila jejich sběr. Za tento rok jde o 204 trestných činů, 374 přestupků a 116 dalších případů. Částku 8 000 euro, tedy 203 000 korun, chce Německo platit syrským běžencům za to, že se dobrovolně vrátí zpět do své vlasti. Dosud dostávali v průměru 25 000 korun. Současná prémie je ovšem spojena s vysokou administrativní zátěží, protože přesná částka se počítá individuálně pro každého uprchlíka. Nově navrhovaný bonus by byl plošný a jednorázový.
4: Češi! Mistrovství světa v ledním hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: České hokejisty dnes čeká na mistrovství světa duel s dosud neporaženými Slováky. Oba týmy na sebe na šampionátu narazí po 3 letech. V případě výhry budou svěřenci kouče Radima Rulíka blízko postupu do čtvrtfinále. Utkání skupiny B ve Friburgu začne v 16:20.
7: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. V Brně Bystrci v Podkomorské ulici zasahují záchranné složky u havarovaného osobního auta na bok, tak tam počítejte s omezením. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Krásné poledne, krokodýláci, pokud zrovna obědváte, tak vám přeji dobré chutnání. Pokud chystáte na stůl, tak ať vám to jde co nejlépe od ruky. Jinak za malou chvíli na Krokodýlu už pro vás budu mít tipka, můžete vyrazit, tak buďte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pan Novotný říká manželce, přestaň drezurovat toho našeho psa, nic z něj nebude. Ale bude. Podívej, jak jsem vycvičila tebe.

0: Krokodýl cestovatel.
1: Krokodýláci, a je to tady, jak jsem slibovala, mám pro vás připravený tip, kam můžete vyrazit. Pokud máte rádi podmořské světy se spoustou podvodních živočichů, ale radši byste třeba viděli sladkovodní živočichy, tak na Moravě to není žádný problém. Právě takový podvodní svět najdete v Modré u Velehradu, kde se můžete projít proskleným tunelem, který vás provede pod hladinou rybníka. Jedná se o největší sladkovodní tunel v přírodě v Evropě. Po levé straně uvidíte život ve velké tůni, po pravici a pod sebou život v rybníce se sumci, kapry, líny, candáty a tak dále. Prosklenou stěnou je možné nahlédnout také na život v mokřadu, kde budou k vidění želvy, žáby, čolci a další živočichové. V letních měsících se zde můžete také osvěžit v přírodním koupališti s brouzdalištěm napájeném podzemním pramenem s vysokou kvalitou vody. No a hned vedle podvodního světa najdete také krásný archeologický skanzen z dob Velkomoravské říše s vyhlídkovou věží a replikou kostela z 9. století. Tak pokud byste přemýšleli, kam vyrazit, má být krásné teplé počasí, tak například do Modré u Velehradu.
0: Rádio Krokodýl. Den dětí na Rádiu Krokodýl. Už 1. června bude patřit vysílání Rádia Krokodýl našim nejmenším posluchačům a taky jejich rodičům. Poslouchej a vyhrávej na Den dětí na Rádiu Krokodýl.
2: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
0: Rádio Krokodýl, Janča Houbová.
3: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
4: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám, koláčka jim dám.
3: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
4: No přece od Klimastylu z Hodonína.
5: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
6: Parkování v Brně. Od 25. května se parkovací systém rozšiřuje do městské části Maloměřice a Obřany, konkrétně do oblasti 1804 Hády. Oblast spadá do návštěvnické zóny C. Regulace platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a

0: prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
1: Datart v Olympii Brno je v novém. Oslavte s námi velkolepé otevření již tento víkend. Čeká vás speciální nabídka. Slevy jak Brno a splátky bez navýšení. Navíc kvízy a soutěže o televize LG, dresy hokejové repre a další výhry. Datart.
2: Nakup a vyhraj v Krpone. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
3: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
4: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
5: Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Duffy Mercy a za malou chvíli další hity Krokodýla. Krásné odpoledne a teď už také komu Krokodýl pomáhá, tak se na to pojďme společně podívat.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Tady Radka, je mi 32 let a pracuji jako učitelka na základní škole v Brně. Touto cestou bych chtěla pomoct své žákyni Sáře, která by strašně moc ráda jela na lyžák, ale maminka je samoživitelka a nemůže si to z finančních důvodů dovolit. Sára by byla navíc jediná ze třídy, která by na lyžák nejela. Proto jsem poprosila Rádio Krokodýl o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže. Výcvik zaplatil a k tomu Sáře zařídil kompletní lyžařskou výbavu.
2: Když jsem do Sáře řekla, tak měla obrovskou radost. Děkuji moc, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: A teď už také krokodýláci soutěž, ve které jsme rozdali téměř 3 miliony korun. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. V banku aktuální částka 102 350 korun. Za uhodnutí tohoto zvuku. A pokud máte tip, co by to mohlo být a těch 102 tisíc korun by se vám hodilo, tak neváhejte a volejte mi právě teď do studia. Číslo je 603 103 103.
0: Krokodýl.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky v banku 102 350 korun a na lince 603 103 103 první a nejrychlejší volající a je to Pavel.
2: Ano, dobrý den.
1: Dobrý den, Pavle, já vás zdravím, kde nás ladíte?
2: Šlapanice.
1: Zdravím do Šlapanic, pojďme na to teda, připomenu krokodýlí zvuk.
2: To slyšel jsem.
1: A co by to podle vás mohlo být, jaký je tip?
2: Vím, že zaznělo hromadu jako nápadů, jako zvuku, ale neslyšel jsem všechny, zkusil bych otvírání a zavírání okna. Je můj tip. Děkuju.
1: Určitě, je mi to jasný. Ano, skutečně tipu zaznělo opravdu spoustu. Taky tomu odpovídá částka, která je v banku. Nicméně pojďme se teda podívat na tento tip od Pavla ze Šlapanic. Pojďme na to. Ptáme se arbitra. Tak bohužel říká, že ani tento typ správný není, Pavle, je mi líto.
2: Jo, tak vám moc krát děkuju, přeju vám pěkný den.
1: Vám taky, mějte se krásně, naschranou. Krokodýláci, a vy nezoufejte, protože to znamená jediné, navyšujeme bank, no a soutěžíme dál.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj.
3: Pusťte slunce do svého domova.
4: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
3: A pozor, akce.
4: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
5: Rádio Krokodýl.
6: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
7: Haló, jsme tu všichni.
8: Já nic nevidím.
7: Nemůžeme rozsvítit?
8: Je to tajný.
7: Takže,
8: pohraj jste. Heneš, long story short, tady.
9: Brňák, Dian, jsem tu.
10: Hora, jama, já, taky.
7: Dobrý.
9: Jdeme.
8: Jedu.
9: Hořák,
8: zapínám, krájím.
9: Šlehám, sedím.
8: Strouhám,
9: flambuju.
7: Hasím.
8: Slejvám.
9: Utírám,
8: solím.
9: Pepřím.
7: Servíruju.
8: To bude legendární hostina.
11: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
12: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
13: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluikonecto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluikonecto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluikonecto. www.fluiconecto.cz.
14: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj, více na auto-hemala.cz.
15: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
16: Ano, slyšíte správně.
15: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
16: Žádné dlouhé čekání.
15: Profesionální montáž a rychlá realizace.
16: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
15: nebo telefon 724 100 122.
16: Klimatizace Břeclav.
15: Řešení proti letnímu horku.

0: Hrací hrad, dětské hřiště, grilování a pivo Kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: And I'll write your name.
1: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
2: Je to tak, krokodýláci, chvíli před 13. hodinou. Pro vás mám tip, kam můžete vyrazit. Aktuálně se krokohlídka nachází u brněnské Olympie, tak co se tam děje?
3: Je to tady, krokodýláci, tip na víkend. Sobota i neděle u Olympie. Víkend testovacích jíz auto Pokorný. A taky s naší krokohlídkou, která jezdí v krásném BYD. A my tady zdravíme Filipa Pokorného. Dobrý den.
4: Dobrý den, ahoj. Zmeme všechny posluchače dnes a zítra k Olympii. Máme tady víkend testovacích jízd s auto Pokorný. Zmeme vás k našim tradičním značkám Renault, Dacia, Hyundai a nově také BYD. Vás všechny, který tyhle auta zajímají, zveme tento víkend k Olympii. Přijďte za námi.
3: Přijďte a dokonce si můžete se v těch vozech povozit. To znamená, oslovíte přímo tým auto Pokorný, sednete a jedete a otestujete na vlastní kůži vozidla. Tak se zastavte. Olympia Brno i s krokohlídkou.
2: Děkujeme, krokodýláci, no a určitě vyražte k brněnské Olympii. Těšíme se na vás.
1: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Rok 1985, We Are The World. Za malou chvíli Peťa Papančová a aktuální zprávy na 13. hodinu. No a vy určitě víte, krokodýláci, že fandíme školám, které omezují mobilní telefony. Tak si pojďme poslechnout, jaká další škola se k tomuto připojila.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jsem ředitelkou základní školy Krásného v Brně, jmenuji se Žanet Macháčková. Zákaz používání mobilních telefonů u nás ve škole máme nastavený dlouhodobě, více než 10 let, a mobilní telefony používáme pouze cíleně k výuce a máme s tím jen ty nejlepší zkušenosti.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.
0: A teď už také aktuální zprávy na 13. Mají pro vás Peťa, tak o čem pak budou?
3: Hezké odpoledne v Brně, o tomto víkendu výluka některých tramvají i o tom už za chvilku.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Městská část Brno-Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A z hitu Krokodýla po 13. hodině Taylor Swift. K tomu taky 90. a Venga Boys. Na viděnou, dá, Krištof.
6: Dáme zvířkům na viděnou, uprostřed města na zvím všetních dnů, velci projedeme.
0: Za 2 minuty tu máme 13. hodinu.
7: Barco, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, volejte 800 193 193.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Jak to vypadá s počasím? Aktuálně jasno, polojasno v Brně a na celé jižní Moravě a příjemné teploty okolo 25 stupňů Celsia. V průběhu dne bude přibývat kupovitá oblačnost, v odpoledních hodinách čekáme spíše oblačno, k večeru se ovšem bude oblačnost opět rozpouštět. Denní maxima v Brně a na jižní Moravě 23 až 26 stupňů Celsia.
8: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Přeji hezký den.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Kvůli výměně kolejnic je dnes a zítra vždy od 8 do 19.30 vyloučen provoz tramvají v ulicích Milady Horákové a části Merhoutovy. Trojka jede v úseku Česká vojenská nemocnice obousměrným odklonem ulicí Cejl. Tramvajová linka 5 je v provozu pouze v úseku Ústřední hřbitov Smyčka Česká. Prezident Petr Pavel příští týden pojede na státní návštěvu Estonska, během které se ve středu sejde s čelními představiteli této baltské země. První den návštěvy se také zúčastní konference o kyberbezpečnosti. Ve čtvrtek si mimo jiné prohlédne opevnění, které pobaltské státy budují okolo hranic s Ruskem a Běloruskem. Pavla doprovodí jeho manželka Eva a více než 30členná podnikatelská delegace. Na Lubjanské náměstí v centru Moskvy, známé jako Lubjanka, komunální služby vysadily levandule, které ovšem byly pouze z plastu. Výzdoba tvořená umělými květinami vyvolala mezi lidmi smíšené reakce, když si stěžovali třeba na nepříjemný plastový odér.
1: Češi! My jsme mistrovství světa v ledním hokeji na rádiu Krokodýl.
3: Dalšího hráče ze zámoří nezíská. Národní tým čekal na možný příjezd brankáře Jakuba Dobeše, který ale vychytal Montrealu postup do finále východní konference NHL. Češi tak na soupisku dopsali Petra Kváču a tím ji uzavřeli. Dnes je čeká od 16.20 utkání se Slovenskem.
7: Ekondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekondomy.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Teď už také zdravím na silnice, aktuálně nejsou hlášeny žádné vážnější dopravní komplikace, ale jenom připomínám, že dnes v Břeclavi v ulici Pod zámkem je uzavřena silnice z důvodu konání kulturní akce. Tak na to myslete až do dnešní 17. hodiny. Jinak vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu, kdyby cokoliv, tak nám zavolejte.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na

Krokodýl s vámi po 13. hodině dnes v sobotu 23. května, kdy svůj svátek slaví nositelé jména Vladimíra, také nositelky jména Vladimíra. Tak přeji všechno nejlepší a nejkrásnější. No a zároveň zdravím také do Uherského Brodu Jitku a Jošku. Ladí se tady krokodýl, to mám velkou radost a pozdrav posílá Zdeněk Stachova. Teď už také Krištof na viděnou a za malou chvíli krokodýlí zlatíčka, tak buďte s námi.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Pan Novotný říká manželce, přestaň drezurovat toho našeho psa, nic z něj nebude. Ale bude. Podívej, jak se mi cvičila tebe.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Krokodýláci, a v sobotu po 13. hodině už se vypravíme za našimi nejmenšími posluchači za Zlatíčky Krokodýla do školky v Králově Poli a dětí se ptáme, kdo má podle vás hodně peněz.
2: Třeba v bankomatu dostává penížky. Anebo i v bance. Pokladně.
3: Ježíše, když třeba nakupuje dárky.
4: V práci mají hodně peněz.
5: Stát, protože vydělává.
1: Tak tolik takové trošku neurčité typy krokodýlích zlatíček, tolik jejich odpovědi na otázku, kdo má podle vás hodně peněz.
0: Radio Krokodýl. Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
6: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
0: Rádio Krokodýl. Janča Houbová. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
7: Tady Jana z Pozoří, vyhrála jsem kolo na Rádio Krokodýl.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem, automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 tisíc korun. Autocentrum Opportunity, Brno Líšeň.
2: Hledáte byt v Brně, který dává smysl? Možná ho najdete jen o kousek dál. Real Spektrum nabízí moderní byty v Těšnově jen 20 minut od Brna. Rezidence Ametyst. Byt od 1KK po 4KK s minimálními náklady na provoz. Nepřeplácejte za bydlení v Brně. Bydlete chytře v Těšnově. Více na rezidenceametyst.cz.
3: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
4: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
5: Je dobré si pomáhat. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
1: Je to tak, krokodýláci, je toho opravdu velká spousta. Stačí si jen vybrat. Například se v Brně na výstavišti koná největší festival asijské populární i tradiční kultury. Tušíte správně, Anime Fest je opět v Brně. Víkend plný zábavy pro fanoušky anime, mangy, komiksů, počítačových i deskových her, cosplay, e-sportu, bojových umění nebo asijské gastronomie. Tak to je Anime Fest na brněnském výstavišti. V brněnském parku Lužánky se už od pátku koná tradiční Ponava Fest, který propojuje svobodnou kulturu s kouzelnou atmosférou nejstaršího veřejného parku v Evropě. 11. ročník Ponava Festu se opět orientuje především na jazz a alternativu, nabízí bohatý doprovodný program, divadlo, poezii, chillout zónu, aktivity pro děti, workshopy a novinkou letošního ročníku je projekce animovaných filmů. Kdybyste chtěli vyrazit kousek za Brno, tak o víkendu probíhá už 32. ročník slavnostních chřestů a vína v Ivančicích. Kromě snoubení vína a chřestových specialit se můžete těšit na hudební program, program pro děti, potravinový a řemeslný trh a samozřejmě prodej čerstvého chřestu. A dnes i zítra se můžete vydat také na dny otevřených dveří v Arboretu Křtiny vždy od 9. do 17. hodiny. No a na co se můžete těšit? Na komentované prohlídky, opékání špekáčků, ukázky dravců a tvoření pro děti. Jak říkám, stačí si jen vybrat.
0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec Brno Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
4: Datart v Olympii Brno je v novém. Oslavte s námi velkolepé otevření již tento víkend. Čeká vás speciální nabídka. Slevy jak Brno a splátky bez navýšení. Navíc kvízy a soutěže o televize LG, dresy hokejové repre a další výhry. Datart.

0: Jsme tu všichni.
1: Já nic nevidím.
2: Nemůžem rozsvítit?
3: Je to tajný.
2: Takže, pohraj zde.
1: Heneš, long story short, tady.
4: Brňák, Dian, jsem tu.
3: Hora, jama, já, taky.
0: Dobrý.
4: Jdeme.
1: Jedu. Hořák. Zapínám. Krájím.
4: Šlehám. Sedím.
1: Strouhám.
4: Flambuju.
0: Hasím.
1: Slejvám. Utírám. Solím. Pepřím.
0: Servíruju.
1: To bude legendární hostina.
5: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
6: Nakup a vyhraj v Krpovi. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
7: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürlich.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já, sicher.
8: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
10: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Jennifer Lopez on the floor, chvíli před 14. hodinkou. No a krokodýláci určitě víte, že fandíme školám, které omezují mobilní telefony, a nyní si pojďme poslechnout, jaká další škola se k tomuto projektu připojila.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Michal Pernica, jsem ředitelem základní školy Boskovice Sušilova a na naší škole máme používání mobilních telefonů zakázané po dobu přítomnosti žáka v budově školy. Žáci spolu o přestávkách hodně komunikují a nejsou na mobilu.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.
0: A teď už také aktuální zprávy s Peťou na 14. Tak o čem budou?
3: Hezké odpoledne, pouť smíření z Pohořelic do Brna připomíná odsun Němců z Brna po druhé světové válce. I o tom už za chvilku.
0: A teď už také, kam můžete vyrazit.
1: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Krásnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Legendární český muzikál Šakalí léta má na programu hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. A romantickou komedii Rozum a cit nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Festival Sítko je zajímavý projekt studentů prvního ročníku ateliéru Divadlo a výchova na Brněnské JAMU. Během festivalu mohou diváci zhlédnout celkem 11 inscenací a součástí programu jsou rozbory děl a diskuze mezi publikem a tvůrci. Festival Sítko startuje už tuto neděli.
1: Rádio Krokodýl.
5: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
6: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku? Venkovní část plná zábavy je otevřena.
7: Tak pojďme.
8: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. Bruno Family Park CZ.
9: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 14. hodině, Where's My Husband? Bruce Springsteen. A nebo Hodiny a stmívání. 14. hodina je tady.
10: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A co počasí? Brno a jižní Morava hlásí jasno a teploty okolo 25 stupňů. V odpoledních hodinách čekáme ovšem spíše oblačno, k večeru se bude oblačnost opět rozpouštět, noc pak bude jasná s teplotami okolo 12 stupňů. No a zítra to bude úplné léto, jasno a teploty mezi 27 až 30 stupni Celsia.
11: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Přeji hezkou sobotu.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Pouť smíření z Pohořelic do Brna dnes připomíná odsun Němců z Brna po druhé světové válce. Účastní se jí i část senátorů v čele s předsedou senátu Milošem Vystrčilem. V 16.30 se přibližně od budovy gymnázia Vídeňská připojí k pouti také lidé, kteří nejdou celou trasu, ale chtějí vyjádřit podporu. Předpokládaný příchod na Mendlovo náměstí, zapálení svíček a ukončení poutě je okolo 17. hodiny. Případem úmrtí chlapce předškolního věku z Ostravy na Záškrt, který tomuto onemocnění podlehl v pondělí, se začala zabývat policie. Po vyhodnocení získaných informací rozhodne o dalším postupu. V rodině pak byla nařízena protiepidemická opatření. Na vyšetření hygienici odeslali 5 sourozenců a rodiče. Onemocnění bylo potvrzeno u 3 sourozenců, z nichž 2 byli školáci. Pouze jedno dítě bylo řádně očkováno. Americký prezident Donald Trump na své sociální síti zveřejnil video vytvořené umělou inteligencí, na kterém za potlesku diváků vyhazuje moderátora Stephena Colbera do popelnice. Colbert ve čtvrtek odmoderoval poslední díl své talk show, ve které Trumpa v minulosti kritizoval. Média kvůli tomu spekulovala, zda s tím nemá konec pořadu nějakou spojitost.
7: Češi! Mistrovství světa v levelu hokeji na rádiu Krokodýl.
3: České hokejisty dnes čeká pátý zápas. V utkání skupiny B nastoupí ve Friburgu proti dosud neporaženému Slovensku. Oba týmy na sebe na mistrovství světa narazí po třech letech a ve hře budou důležité body. V případě výhry budou svěřenci kouče Radima Rulíka blízko postupu do čtvrtfinále. Utkání začne v 16 hodin a 20 minut.
10: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete na dálnici D1 na 204. kilometru ve směru na Ostravu u sjezdu na Židenice. Dávejte pozor na nepojízdné osobní auto. D1 ještě jednou, ovšem 194. kilometr ve směru na Vyškov. Tady zasahují hasiči u požáru osobního auta na Krajnici, tak tam počítejte se zdržením. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu, kdyby cokoliv, tak nám zavolejte.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krásné odpoledne vám od mikrofonu Krokodýla přeje Janča Houbová. No a za malou chvíli už se společně vydáme na Slovácko. Mám pro vás opět tip, kam můžete vyrazit. No a podíváme se také na to, jak to dopadlo se soutěží o nové horské kolo, tak buďte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Zase jedna falešná, povídá host při placení útraty 100 korun. Ale vždyť je pravá diví se číšník. Není, je falešná. Opouští mě, když ji nejvíc potřebuji.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Well,

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Krokodýl cestovatel.
1: Krokodýláci, a je to tady, mám pro vás opět tipka, můžete vyrazit v rámci naší parádní krokodýlí rubriky Krokodýl cestovatel. Společně se vydáme do malé obce na Slovácku, která leží zhruba 11 kilometrů od Veselí nad Moravou v pohoří Bílých Karpat, a to do Tvarožné Lhoty. Obec se pyšní atraktivní turistickou nabídkou aktivit, například získala celou řadu ocenění. Cenu Rady Evropy za krajinu 2015, druhé místo v celostátním kole vesnice roku 2012, cenu Jihomoravská vesnice roku 2012 a taky cenu České krajiny 2012. Tak pojďme na to, co si tady můžete užít. Například Trail of Life Bílé Karpaty, různé single traily a okruhy v krásné přírodě. Tradiční život kopaničářů zase připomene Salaš Travničná Kopanice, během jara si zde vychutnáte také den z Oskoruší, no a po teplejší jarní a letní radovánky je jako dělaná vodní nádrž Lučina, která je co by kamenem dohodil, a jak už jsem se dívala, tak voda je tam hodná ke koupání, takže pokud třeba vyrazíte do Tvarožné Lhoty, tak se můžete parádně vykoupat i v nedaleké nádrži Lučina.
0: Radio Krokodýl.
2: 3 dny chutí, hudby a zážitků. Slavnosti Křestu a vína v Ivančicích už 22. až 24. května. Kvíny, Martina Pártlová, Slza, Fíha Tralala, kuchařské show a spousta dobrého jídla a vína.

0: čekání.
1: Profesionální montáž a rychlá realizace.
0: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
1: nebo telefon 724 100 122.
0: Klimatizace Břeclav.
1: Řešení proti letnímu horku.
2: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: Robbie Williams a Feel Millennium Hit z roku 2002, 14 hodin 30 minut, krásné odpoledne s krokodýlem a teď už také pojďme podívat, komu pomáháme.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Elena, je mi 62 let a jsem z Brna. Rádio Krokodýl poslouchám už mnoho let a vidím, že pomáhá. Jsem v plném invalidním důchodu a mám v pěti svoji vnučku Martinu, která je 10 let. Která je vážně nemocná a na Vánoce měla druhou operaci nádoru mozku a stala se v ní 4letá holčička. Bydlím s vnučkou v garzonce, jsou prázdniny a chtěla bych Martince dopřát nějaké zážitky. Nemůžeme si je ale dovolit a proto jsem požádá Rádio Krokodýl o pomoc.
3: Krokodýl se rozhodl, že pomůže. A Martinka s babičkou vyrazí na koupaliště Riviera, do akvaparku, do kina, na pizzu, do šmoulí vesničky a čeká je ještě spousta dalších skvělých zážitků.
2: Když se Martince řekla, co všechno nás v letě čeká, měla velkou radost. Díky Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: tmou.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
2: Krokodýláci, soutěžili jsme o nové horské kolo v hodnotě 35 tisíc korun. Kolega Jirka Wiener vyrazil pěkně na kole přímo ze studia Krokodýla v centru Brna až do prodejny Element Store u M-paláce. Po cestě plnil úkoly, musel se vyfotit u známých brněnských míst a zvládl to za krásných 26 minut a 3 sekundy. No a první přesný tip nám poslala Jana z Pozořic.
3: Krátka, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Rádio Krokodýl, je tam Jana Krátka.
3: Ano.
4: Jani, mám fantastickou zprávu, vyhráváte kolo.
3: Ježiš, tak to je úžasný. Děkuji. Takže jsme to trefili.
4: Trefili jste to naprosto přesně, byl to přesný tip, který dorazil jako první. Gratulujeme.
3: Děkuji. Ono to je pro syna. Je taková jeho akce, já jsem to pouze organizovala, to je tohle, takže je to úplně výborný, protože on si to kolo přeje už dlouho, tak je paráda, že teda budeme možnost nějakou.
4: Gratulujeme, je to vaše.
3: Tady Jana z Pozořic, vyhrála jsem kolo na Rádiu Krokodýl a mám z toho obrovskou radost.
2: Tak samozřejmě Janě velká gratulace.
1: Rádio Krokodýl. Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobby marketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Haló, jsme tu všichni.
6: Já nic nevidím.
5: Nemůžeme rozsvítit?
6: Je to tajný.
5: Takže,
6: pohraj jste. Heneš, long story short, tady.
5: Brňák, Dian, jsem tu.
6: Hora, jama, já, taky.
5: Dobrý.
6: Jdeme.
5: Jedu.
6: Hořák, zapínám, krájím.
5: Šlehám,
6: sedím,
5: strouhám,
6: flambuju.
5: Hasím.
6: Slejvám, utírám, solím, pepřím.
5: Servíruju.
6: To bude legendární hostina.
7: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
8: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
9: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtí vinaři.
10: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Bzukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení s sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

brzy. Mám lísky na snění, co vynesou hnění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou z něhy, a vím, co mám rád, zůstává ve mně jemně.

0: Viva la vida, chvíli před 15. hodinou s vámi Janča Houbová, taky Peťa Papančová, která má aktuální zprávy, tak o čem budou?
1: Hezké odpoledne, jedno dětské a sportovní hřiště v Brně prošlo obměnou, kde uslyšíte za chvilku.
2: Objevte chutě světa. Přijďte je ochutnat na Street Food Česko tuto sobotu a neděli do Avion Shopping Parku Brno. Food trucky plné skvělého jídla, asijská kuchyně, vynikající burgery, šťavnatá kesadila, gruzínské speciality a sladké dezerty. Street Food Festival v Avion Shopping Parku Brno se koná už tento víkend 23. a 24. května.
3: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj více na auto-hemala.cz.
4: Rádio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A z hitu Krokodýla po 15. hodině si dáme Prayer. Novinková věc od Felixe Jena a k tomu taky takovou klasiku a Saturday Night. Z českých hitů Sebastian Záchranný bod. Za minutu a půl tu máme 15. hodinu.
6: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
4: Rádio Krokodýl, počasí.
0: Brno, Blansko a Břeclav 25 stupňů, Hodonín a Vyškov zhodně 24, Znojmo 26 stupňů Celsia. K tomu jasno slunečno, noc bude jasná s teplotami okolo 12 stupňů a zítra to bude úplné léto, neděle má být jasná s teplotami mezi 27 až 30 stupni Celsia.
7: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Sportovní a dětské hřiště ve vnitrobloku mezi ulicemi Strž a Horní prošlo kompletní obměnou. Městská část Brno-Střed dokončila jejich rozsáhlou rekonstrukci a hřiště už slouží veřejnosti. Jde o další zkvalitnění veřejného prostoru, které radnice v nedávné době uskutečnila. Maximální ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, o víkendu mírně klesají. Litr benzínu v Česku oproti pátku zlevnil o 12 haléřů na 45,11. Naftu mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 42,08 koruny, což je o 23 haléřů méně než včera. Jde o ceny, které mají platit až do pondělka. Americká společnost SpaceX večer provedla zkušební let své dosud největší a nejvýkonnější lodi Starship. Jednalo se o vylepšenou verzi, na kterou Americký národní úřad pro letectví a vesmír sází při vysílání astronautů na měsíc. Poslední ze starých raket Starship, které létaly těsně nad povrchem vesmíru, odstartovala v říjnu.
8: Češi! Mistrovství světa v ledním hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: České hokejisty dnes čeká pátý zápas. V utkání skupiny B nastoupí ve Friburgu proti dosud neporaženému Slovensku. Oba týmy na sebe na mistrovství světa narazí po 3 letech a ve hře budou důležité body. V případě výhry budou svěřenci kouče Radima Rulíka blízko postupu do čtvrtfinále. Utkání začne v 16 hodin a 20 minut.
9: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. Na Brněnsku ve Vranově na místní komunikaci dávejte pozor, tady havarovalo osobní auto. D2 30. kilometr u Hustopečí ve směru na Bratislavu, tady pozor na nepojízdnou dodávku v pravém pruhu. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu, v pořádku doražte a kdyby přece jen cokoliv, tak nám zavolejte.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 15. hodina je tady, krokodýláci, no a za malou chvíli už se můžete těšit na Žanka Hlaváčka a hlavně na lekci brněnského hantecu.
1: Zdar, jak smíňa skrok sní bládežníci. Gomity, co to znamená? Ubochnout si darmo žrota?
0: Tak to si myslím, že nebude nakonec tak těžké. Žanek a hantec za malou chvíli.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Chlubí se Pavel v hospodě kamarádům. To byste nevěřili. Našemu malému Cyrilkovi je teprve 3/4 roku a když mě vidí, tak křičí táta. To se nediv. Takový prsek ještě neví, co mluví.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Láska umí víc, Lucie Vondráčko, a všem teď už budeme umět víc všichni, protože je tady lekce brněnského Hantecu a s ní Honza Žanek Hlaváček. Žany, vítej.
2: Zdar, jak smíňa skrok s ní bládežníci. Gomity, co to znamená? Ubochnout si darmo žrota?
1: Krokodýláci, co vy na to? Co to asi tak bude?
3: To bude snažit se o dítě?
4: Pořídit si dítě.
5: No, otěhotnět holku.
6: Když otěhotní žena?
1: No, myslím si, že to tentokrát zas tak těžké nebylo, co, Žanku?
2: Ubochnout si darmožrota znamená pořídit si dítě. Tak si prosím vás, hned ubochníte nějakého darmožrota, ať je nás ve štatlu víc a mějte petelný den.
1: Přesně tak, Brňáku a jeho Moraváku není nikdy dost. Tolik Žanek Hlaváček a Brněnské Hantec.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
7: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
0: Rádio Krokodýl. Janča Houbová. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
8: Tady Jana z Pozoří, vyhrála jsem kolo na Rádio Krokodýl a mám z toho obrovskou radost.
0: Element Store Brno, největší prodejce kol značky Trek v České republice. V Empaláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupit, otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v Empaláci nebo na www.elementstore.cz.
9: Rádio Krokodýl.
10: Hledáte byt v Brně, který dává smysl? Možná ho najdete jen o kousek dál. Real Spektrum nabízí moderní byty v Těšnově jen 20 minut od Brna. Rezidence Ametist. Byt od 1KK po 4KK s minimálními náklady na provoz. Nepřeplácejte za bydlení v Brně. Bydlete chytře v Těšnově. Více na rezidenceametist.cz.
11: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
12: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
11: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
12: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
11: To chci.
12: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
13: Objevte chutě světa. Přijďte je ochutnat na Street Food Česko tuto sobotu a neděli do Avion Shopping Parku Brno. Food trucky plné skvělého jídla, asijská kuchyně, vynikající burgery, šťavnatá kesadila, gruzínské speciality a sladké dezerty. Street Food Festival v Avion Shopping Parku Brno se koná už tento víkend 23. a 24. května.

0: Olympii Brno je v novém. Oslavte s námi velkolepé otevření již tento víkend. Čeká vás speciální nabídka. Slevy jak Brno a splátky bez navýšení. Navíc kvízy a soutěže o televize LG, dresy hokejové repre a další výhry. Datart.
1: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Jeden venue si na ty nedol. Za malou chvíli další hity Krokodýla, všem teď už se pojďme podívat, komu pomáháme.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Lenka, jsem z Brna a jsem maminka 2,5letého syna Františka. František se narodil jako zdravé miminko, které mělo jen levou nožičku stočenou dovnitř, takzvanou golfovou nohu. Bohužel se ukázalo, že František má více vrozených vad kostry, má proto opožděný psychomotorický vývoj a jsou nutné rehabilitace a terapie, které většinou neproplácí pojišťovna, a tak péče o syna je i velmi finančně náročná. Proto jsme poprosili o pomoc Radio Krokodýl.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže, a František dostal 5 lekcí logopedie v rámci rehabilitačního programu v Klimkovicích.
2: František díky tomu udělal obrovské pokroky. Děkujeme, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: A teď už také soutěž, ve které jsme rozdali téměř 3 miliony korun. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky v banku 102 400 korun. Tato částka může být samozřejmě vaše, pokud uhodnete krokodýlí zvuk. A pokud máte tip, co by to mohlo být, tak neváhejte a volejte mi právě teď do studia. Číslo je 603 103 103.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Tak to byly Backstreet Boys a teď už také krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky v banku 102 400 korun a na lince 603 103 103 první a nejrychlejší volající.
2: Ahoj Tom Pridl.
1: Ahoj Tome, já tě zdravím, jak si užíváš sobotu?
2: No, dneska si teda užívám, protože jsem se na všechno vyprdla a odpočívám.
1: To je parádička, já to úplně cítím z tebe, že si to užíváš. Super.
2: Jo.
1: Pojďme na to, připomenu pro pořádek krokodýlí zvuk.
2: Ano.
1: A tvůj tip, co by to mohlo být, zní jak?
2: Já si myslím, jestli to není řezání takového toho koberce, on tam má ze spodu takovou tu mřížku. A jak se to řeže za roháčkem, tak za nějak rachotí, no, tak mohlo by to být, ale ono nebude, ale to je jedno.
1: Pojďme se na to podívat, jestli bude nebo ne, záleží na arbitrovi.
2: Jo. No, co říkám?
1: Tak bohužel ten říká, že správný typ to není.
2: Takže co myslíme jiného?
1: Přesně tak, každopádně nenech si zkazit pohodičku.
2: Mějte se všichni moc pěkně.
1: Měj se krásně, ahoj.
2: Ahojky, čau pa.
1: Krokodýláci, a vy nezoufejte, protože navyšujeme bank a soutěžíme dál.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozhodli.

0: Ešte tie vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz
1: Rádio Krokodýl.
2: 3 dny chutí, hudby a zážitků. Slavnosti křestu a vína v Ivančicích už 22. až 24. května. Queenie, Martina Pártlová, Slza, Fíha Tralala, kuchařské show a spousta dobrého jídla a vína. Slavnosti křestu a vína CZ.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
5: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
6: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do veďchasu k nám, koláčka jim dám.
5: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
6: No přece od Klimastylu z Hodonína.
7: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
8: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluid Connecto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluid Connecto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluid Connecto. www.flujconecto.cz.
9: Parkování v Brně. Od 25. května se parkovací systém rozšiřuje do městské části Maloměřice a Obřany, konkrétně do oblasti 1804 Hády. Oblast spadá do návštěvnické zóny C. Regulace platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si již mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrně.cz.
10: Hit za hitem. Radio Krokodýl. Come on.

0: Sebastian záchranný bod. Krokodýláci, a chvíli před 16. hodinou se budeme také podívat na školy, které se připojily k omezení mobilních telefonů ve výuce. Které školy to jsou, které se připojily, tak to si pojďme právě teď poslechnout.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Zbyněk Mňařík, jsem ředitelem základní školy Rosice. Používání mobilních telefonů pro žáky mimo výuku máme zakázány již třetím rokem. Děti spolu začaly více komunikovat. V českém jazyce například máme takovou zpětnou vazbu, kde děti dokáží daleko lépe psát slohové práce, vyjadřovat se. Celkově klima školy se nám tím velmi zlepšilo.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.
0: A teď už také aktuální zprávy na 16. hodinu má pro vás Peťa Papančová, tak o čem pak budou?
3: Přeji hezký den. V areálu bývalých kasáren v Řečkovicích se dnes koná speciální akce, víc o tom za chvilku.

0: dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
1: Celé město už to ví, kde zvířátka milují. Králíček si hopsá, rybičky tančí, pavouk se culí, papoušek kráká.
2: Kde jste všichni?
1: Celé Brno už to ví, nás zvířátka milují. Zooshop XXL v Avion Park Brno. Nejen obchod, ale zoo v XXL stylu.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
4: Po 16. hodině mega remix Rasputin a Bonnie M.

0: už po 16. na Krokodýlu, jinak 16. hodinu to máme za půl minuty.
1: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl, počasí.
0: Aktuální teploty v Brně a na jižní Moravě okolo 25 stupňů Celsia. K tomu jasná obloha, noc bude taktéž jasná, s teplotami okolo 12 stupňů. A zítra v neděli, tak to nás čeká úplné léto, alespoň co se týká teplot, má být jasno, sluníčko, no a teploty v rozmezí 27 až 30 stupňů Celsia.
3: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: V areálu bývalých kasáren v Řečkovicích se dnes od 13 až do 22 hodin koná druhý ročník Open Depo Fest. Akce je zaměřena na umění, design, hudbu a tvoření pro malé i velké. Připraveny jsou workshopy, ukázky řemesel, setkání s tvůrci i kulturní program. Od ledna až do včerejška eviduje policie 694 incidentů na školách. Jedná se převážně o základní školy. Počet incidentů za poslední tři roky významně narostl, i když data nelze jednoduše srovnat s údaji za loňský rok, protože policie od letoška zpřesnila jejich sběr. Za tento rok jde o 204 trestných činů, 374 přestupků a 116 dalších případů. Částku 8 000 euro, tedy 203 000 korun, chce Německo platit syrským běžencům za to, že se dobrovolně vrátí zpět do své vlasti. Dosud dostávali v průměru 25 000 korun. Současná prémie je ovšem spojena s vysokou administrativní zátěží, protože přesná částka se počítá individuálně pro každého uprchlíka. Nově navrhovaný bonus by byl plošný a jednorázový.
5: Češi! Mistrovství světa v ledním hokeji na Rádiu Krokodýl.
4: České hokejisty dnes čeká na mistrovství světa duel s dosud neporaženými Slováky. Oba týmy na sebe na šampionátu narazí po třech letech. V případě výhry budou svěřenci kouče Radima Rulíka blízko postupu do čtvrtfinále. Utkání skupiny B ve Friburgu začne v 16:20.
6: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. Na D2 27. kilometr u Podivína ve směru na Brno, tady dávejte pozor na nepojízdné osobní auto v pravém pruhu. Na Brněnsku ve Vranově na místní komunikaci dávejte pozor, havarovalo zde osobní auto, tak projíždějte opatrně. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Tři minuty po 16. hodině ladíte Krokodýla, Janča Houbová s vámi, no a za chmalou chvíli už se na vás taky samozřejmě těší můj kolega Jirka Wiener. A společně s Jirkou tady budete i po 18. hodině, protože si pro vás připravil opět tradičně hitparádu Krokodýla. Top 50 největších hitů pro Brno a celou Jižní Moravu pro tento týden, tak určitě buďte s námi. No a teď už si také pojďme užít Vohnouty s vás českých bohémů po 16. na Krokodýlu.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávaj zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Skončil pobyt jednoho turnusu, kdy si náhle právě skončivší rekreant vzpomněl na zapomenutou věc. Vrátil se ke svému bývalému pokoji, který byl zamčen, protože už jej zabydleli novomanželé. A z pokoje se ozývalo, čí je to kolínko? Moje. Čí to jsou prsíčka? Moje. Rekreant už to nevydržel, zabouchal na dveře a zavolal, prosím vás, až přijete na ten deštník, tak ten je můj.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď

každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: Je to tak, krokodiláci, odsuď z Rádia Krokodýl k Empaláci do prodejny Element Store, kde jsme soutěžili o kolo za 35 000 korun. Po cestě jsem dělal i selfiečka, no a kdo vyhrál kolo?
2: Krátka, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Rádio Krokodýl, je tam Jana Krátka.
2: Ano.
1: Jani, mám fantastickou zprávu, vyhráváte kolo.
2: Ježiš, tak to je úžasný. Děkuju. Takže jsme to trefili.
1: Trefili jste to naprosto přesně, byl to přesný typ, který dorazil jako první. Gratulujeme.
2: Děkuju. Ono to je pro syna. Je taková jeho akce, já jsem to pouze organizovala, to je tohle, takže je to úplně výborný, protože on si to kolo přeje už dlouho, tak je paráda, že teda budeme mít možnost nějakou.
1: Gratulujeme, je to vaše.
2: Tady Jana z Pozořic, vyhrála jsem kolo na Rádiu Krokodýl a mám z toho obrovskou radost.
0: Den dětí na Rádiu Krokodýl. Už 1. června bude patřit vysílání Rádia Krokodýl našim nejmenším posluchačům a taky jejich rodičům. Poslouchej a vyhrávej na Den dětí na Rádiu Krokodýl.
3: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.

0: dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
3: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: prachy do tvý ruky.
1: Je to tady krokodýláci, ano, máme pro vás 101 tisíc korun. To už je nádherný balík peněz, který můžete vyhrát přímo v našem vysílání. Stačí uhodnout záhadný zvuk Rádia Krokodýl. Pokud uhodnete, jak s penězi naložíte, už bude na vás. Tak se nás držte, protože budeme ještě soutěžit.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 101 tisíc korun.
2: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobby marketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Haló, jsme tu všichni.
4: Já nic nevidím.
3: Nemůžeme rozsvítit?
4: Je to tajný.
3: Takže,
4: pohraj jste.
3: Heneš, long story short, tady.
4: Brňák, Dian, jsem tu.
5: Hora, Jamaja, taky.
3: Dobrý.
4: Jdeme.
3: Jedu.
4: Hořák, zapínám, krájím.
3: Šlehám,
4: sedím,
3: strouhám,
4: flambuju.
3: Hasím.
4: Slejvám. Utírám, solím, pepřím,
3: servíruju.
4: To bude legendární hostina.
6: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
7: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem, automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 tisíc korun. Autocentrum Opportunity, Brno Líšeň.
8: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
9: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
2: Krásnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Legendární český muzikál Šakalí léta má na programu hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. A romantickou komedii Rozum a cit nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin.
3: Festival Sítko je zajímavý projekt studentů prvního ročníku ateliéru Divadlo a výchova na Brněnské JAMU. Během festivalu mohou diváci zhlédnout celkem 11 inscenací a součástí programu jsou rozbory děl a diskuze mezi publikem a tvůrci. Festival Sítko startuje už tuto neděli.
4: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku? Venkovní část plná zábavy je otevřena.
5: Tak pojďme.
6: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. Bruno Family Park.cz.
7: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Rádio Krokodýl.
1: Hrajeme vám hit za hitem.
11: Po 17. z Krokodýla Ariana. Dáme si Lenis Morise. A nebo partičku Lucie. Tak to vám bude hrát Krokodýl po 17. hodině.
12: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
10: Rádio Krokodýl. Počasí.
11: Zítra čekáme na jihu Moravy převážně polojasno, teploty budou vysoké kolem 28 stupňů Celsia.
13: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
14: Češi! Mistrovství světa v levelu hokeji na Rádiu Krokodýl.
11: Ano, a budeme pro vás taky sledovat utkání Slovensko-Česko, zápas, ano, který je na programu právě dnes na Mistrovství světa. Jsme Krokodýl.
15: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
10: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
11: Brnem, jižní Moravou byste měli projet celkem v poklidu, tak pokud jedete z nějakého výletu, tak přejeme z Krokodýla šťastnou cestu. A kdyby cokoliv, dejte vědět.
10: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Host studuje jídelní lístek. Pane Vrchní, ta hovězí pečeně je vepřová nebo kuřecí?

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: A tohle jsou naši nejmenší posluchači Krokodýla. Těch prcku se dneska ptáme, proč se musíme umývat.
2: Aby neměl nějakou nemoc.
3: Aby neměl na ruce bacily.
4: Kdybys na něco šáhnul a pak si neumyl ruce, tak bys měl v pusince bacily.
5: Puse bacily a potom nastydla a mohla bys mít angínu, když bys si olízla ruce.
6: Aby neměl žloutenku.
1: Proč se musíme umývat? Na to jsme se ptali ve školce v Řečkovicích.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
7: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
8: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
9: Tady Jana z Pozoří, vyhrála jsem kolo na Rádio Krokodýl a mám z toho obrovskou radost.
10: Element Store Brno, největší prodejce kol značky Trek v České republice. V M-paláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v M-paláci nebo na www.elementstore.cz.
11: Rádio Krokodýl.
12: 3 dny chutí, hudby a zážitků. Slavnosti křestu a vína v Ivančicích už 22. až 24. května. Queenie, Martina Pártlová, Slza, Fíha Tralala, kuchařské show a spousta dobrého jídla a vína. Slavnosti křestu a vína CZ.
13: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec Brno Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
14: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
15: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
14: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
15: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
14: To chci.
15: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
16: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy.
17: Ano, slyšíte správně. Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě. Žádné dlouhé čekání. Profesionální montáž a rychlá realizace. Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz nebo telefon 724 100 122. Klimatizace Břeclav. Řešení proti letnímu horku.
18: Je dobré mít někoho, kdo vás má rád.

0: Jetfar Radio, tohle Radio Krokodýl, jo?
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Rádiu Krokodýl.
0: To jsou nervy. Slovensko, Česko, zápas. Češi vedou nad Slovenskem 1-0. 29. minuta zápasu, tak máme dobré zprávy. Fandíme s vámi.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Boris Mičánek, jsem ředitelem základní školy Košinova v Brně. Telefony jsme před 2 lety omezili, velmi se nám to osvědčilo. Děti tráví o velkých přestávkách čas aktivně a spolu si povídají a zároveň můžou, pokud je učitel vyzve, ty telefony používat při výuce, aby se s nimi naučili pracovat.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: No, teď už vyrážíme taky do brněnské zoologické zahrady. Zdravíme.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. V naší zoologické zahradě to zkrátka žije. Máme totiž malého bizona, jelena Milu, štíňata u korzaků, tři mláďata u sobů polárních a také mláďata, o kterých zatím mluvit nemohu, ale brzy vám o nich dáme vědět. Zároveň se chystáme na příjezd nových ledních medvědic, které návštěvníci uvidí během velké akce s názvem Vítejte medvědi, už v sobotu 13. června. Ale ještě dříve se na vás těšíme v sobotu 30. května, kdy v zoo oslavíme Mezinárodní den biodiverzity. Nalákám také na hlídku, kde se 29. května koná oblíbená akce Pohádkový park Špilberg, tentokrát na téma mokřady, s čímž souvisí i kampaň Evropské asociace zoo a akvárií s názvem Mokřady pro život. Je toho zkrátka spousta, tak za námi vyražte na Mniší horu. Otevřeno máme od 9 do 6, přičemž pokladny se zavírají vždy hodinu před koncem otevírací doby. Funguje i sezónní vstup a kopce se také bát nemusíte. Můžete se vyvést naším zoovláčkem. Těšíme se na vás. Jsme Zoo Brno, jsme Jana Smečka.
2: Zdravíme do Zoo Brno, tip pro vás.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem.
4: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
5: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
4: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
5: No přece od Klimastylu z Hodonína.
6: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
7: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
8: Parkování v Brně. Od 25. května se parkovací systém rozšiřuje do městské části Maloměřice a Obřany, konkrétně do oblasti 1804 Hády. Oblast spadá do návštěvnické zóny C. Regulace platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si již mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrně.cz.
9: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj více na auto-hemala.cz.
10: Haló, jsme tu všichni.
11: Já nic nevidím.
10: Nemůžeme rozsvítit?
11: Je to tajný.
10: Takže,
11: pohraj jste.
10: Heneš, long story short, tady.
11: Brňák, Dian, jsem tu.
10: Hora, já má já, taky. Dobrý.
11: Jdeme.
10: Jedu.
11: Hořák. Zapínám.
10: Krájím.
11: Šlehám. Sedím.
10: Strouhám.
11: Flambuju.
10: Hasím.
11: Slejvám, utírám, solím, pepřím,
10: servíruju.
11: To bude legendární hostina.
12: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Ne. Máme fantastickou zprávu, krokodiláci.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na rádiu Krokodýl.
0: Česko vede nad Slovenskem 2-1, 34. minuta zápasu. Česko právě vstřelilo branku a je to tu. V Česko vede 2-1. Martin Kaut dostal skvělý puk od Sedláka, od mantinelu, jenže dokázal přetavit ve střelu mezi betony. Hlava je, Česko opět vede a stav utkání Česko-Slovensko 2-1 pro nás. 34. minuta zápasu.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na rádiu Krokodýl.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Gigi Agostino na kroku dělám, už chystáme hit parádu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Léto na hotelu Rakovec začíná 29. května. Celý víkend sleva na vše 20% a koupání zdarma. Navíc skákací hrad, dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
3: Češi!
0: A je srovnáno, Slovensko právě vstřelilo branku, tak Slovensko-Česko, nervy drásající souboj, remíza zatím 2-2, 37. minuta zápasu.
4: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra čekáme polojasno, vysoké teploty kolem 28 stupňů.
5: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz

0: Parada Rádia Krokodýl.
1: Je to tady Krokodíláci, za malou chvíli 18. hodina, tak je přehlídka 50 největších hitů. Tak, jak jste si to odhlasovali na www.krokodil.cz. Teď můžete hlasovat. Vy hlasujete a my podle toho hrajeme největší hity pro Brno, Vyškov, Horunín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žarna, Cázavou, Svitavy nebo Blansko. No a teď tady máme novinku. Dáváme šanci i brněnským jihomoravským interpretům. Kristýna Šebíková, její novinka.
2: Ahoj, tady Kristýna Šebíková, zdravím všechny posluchače Rádia Krokodýl. Mám obrovskou radost, že vám tady dneska můžu poprvé představit svoji novou písničku Moravo, Moravo, kterou jsem naspívala jako poctu naší milované Moravě. Jsem taky moc ráda za to, že tato písnička zazní poprvé v éteru právě z Rádia Krokodýl, na kterém jsem v Brně vyrůstala. Doufám, že se vám bude písnička líbit a že si ji teď s námi užijete.
0: Hit paráda Rádia Krokodýl. Místo 50.

0: Tohle se povedlo, trochu diváci, co říkáte. Novinka Kristýna Šebíková, Moravo. Posloucháte Hitparádu Krokodíla Top 50. Kristýna Šebíková na Krokodílo právě teď. Zdravíme.
1: Už strašně dlouho jsem chtěla napsat písničku o Moravě, která lidem připomene, na jak krásném a výjimečném místě žijeme a jak má Morava neuvěřitelně silnou historii. A proto jsme k písničce Moravo Moravo natočili videoklip, který vás vezme od Věstonické Venuše až po současnost. Klip měl premiéru v pátek 22. května, takže ho už teď najdete na mém YouTube kanále. A budu moc ráda, když mi tam pak třeba napíšete do komentáře, jak se vám líbí. Taky vám moc děkuju za vaše hlasy. Mějte se moc krásně. Ahoj.
0: Kristýna Šebíková, novinka.
2: Rádio Krokodýl. Hit číslo 49.

0: Na Krokodíl pohodovka Miley Cyrus, posloucháte Krokodíla hitparádu TOP 50, no a tady je Alex Warren. Písničku, kterou vybírá taky Maja, která poslouchá ve Vyškově na 102,6 FM.
1: Hitparáda Rádia Krokodíl, místo 48.

0: Na krokodýlu Sebastian, tohle krokodýl hitparáda Top 50, no a teď David Guetta, Milky, novinka.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, místo 46.

0: Krokodýl Milky, to nejlepší hit paráda top 50, já jsem Mirka, přeju vám pěkný večer. Teď jdeme hrát všem řidičům, speciálně pro Petra, který projíždí celou jižní Moravu. Posíláme Ivu Max.
1: Rádio Krokodýl, hit číslo 40.

0: Na kroku dílo Ava Max posloucháte hitparádu Top 50. Nechte si chutnat naše hudební meníčko. No a před námi Mark Ember. Pěkný večer.
1: Den dětí na rádiu Krokodýl. Už 1. června bude patřit vysílání rádia Krokodýl našim nejmenším posluchačům a taky jejich rodičům. Poslouchej a vyhrávej na Den dětí na rádiu Krokodýl.
2: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
3: Radio Krokodýl.
4: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.

0: dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
1: Celé město už to ví, kde zvířátka milují. Králíček si hopsá, rybičky tančí, pavouk se culí, papoušek kráká.
2: Kde jste všichni?
1: Celé Brno už to ví, nás zvířátka milují. Zooshop XXL v Avion Park Brno. Nejen obchod, ale zoo v XXL stylu.
3: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 44.

0: Tady je Kroku Díl, tohle byl Mark Ember. Posloucháte Hitparádu Top 50, já jsem Jirka Wiener, přeju vám parádní večer. No a posílám Bruno Marse.
1: Rádio Krokodýl, hit číslo 43.

0: Tohle je z Brusu nová Amy McDonald. Posloucháte Krokodýla, no a teď jdeme hrát pěkně česky. Tady je Xindl X na Krokodýlu právě teď.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl. Hit číslo 41.

0: Barco Brnolíšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barco, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brnolíšni. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
2: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtivinaři.cz.
3: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto@hemala.cz.
4: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 38. Novinka Rádia Krokodýl. Novinka. Leony.

0: Benson Boone, posloucháte Kroku, díla tohle hitparáda Top 50, no a teď je velmi ambiciózní novinka. Novinka, kterou nám zaslal posluchač Víťa, který poslouchá v Řečkovicích. Jennifer Lopez a David Guetta na Kroku dílo právě teď.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, místo 34. Novinka Rádia Krokodýl, Jennifer Lopez a David Guetta, Save Me Tonight.
2: Novinka.

0: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
1: Rádio Krokodýl. Hit číslo 33. Nový.

0: Tereza Mašková, Náš příběh. Posloucháte Hitparádu Top 50, já jsem Jirka Wiener. Dáváme šanci brněnským interpretům, tohle je Luci a Hangover. Pohled a také tip z Brna.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, místo 30.

0: Říkali člověče, zase jednou bude lépe.
1: Rádio Krokodýl. Hit číslo 29.

0: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 28. RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
1: Chtělo by to něco nového. Ekonomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop Roku. www.ekondomy.cz.

0: Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj!
1: Pusťte slunce do svého domova.
2: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
1: A pozor, akce.
2: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Proex2000.cz.
3: Ray Krokodil, hitparáda Top 50, teď místo 27. BB Rexla a Faithless na Krokodil právě teď.
4: Rádio Krokodýl. Hit číslo 27.

0: Krokodýl taky na všechny čerpací stanice, na sportovní se poslouchá Krokodýl pravidelně. I tam vás zdravíme, no a posíláme novinku So Good.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl. Hit číslo 24.

0: Krokodýl, Lady Gaga, Bruno Mars, posloucháte Rádio Krokodýl, hitparádu do top 50. Ty největší hity pro Brno, Vyškov, Horonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou nebo Svitavy nebo Blansko. Krokodýl, Offenbach, tak pojďte nám zahlasovat.
1: Místo 22.

0: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
1: Posloucháte Krokodýla hitparádu Top 50, já jsem Mirka, no a teď Ray Dalton, Do It Again.
2: Hitparáda Rádia Krokodýl, hit číslo 21.

0: na Krokodýl Pink Runaway. Posloucháte Krokodýla, hitparádu Top 50. Nezapomeňte zahlasovat na www.krokodil.cz.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 19.

0: Kroku dílno a rádio, které dává šanci brněnským a jihomoravským interpretům. Jirka a jen tak band na Kroku dílo Láska za halíř. Postup. Teď místo 17. posílám vám novinku.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. 17. místo. Novinka Rádia Krokodýl. Felix Jen a J. Hart. Pride.

0: take my pride. Pride, krokodýl, tohle vaše rádio. Hitparáda Top 50, já jsem Jirka, no a teď místo 16. Lady Gaga a Abracadabra.
1: Rádio Krokodýl, hit číslo 16.

0: Ako? Zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Krokodýlí 15.

0: Na kroku dílo dáváme šanci brněnským a jihomoravským interpretům. Tohle Jirka a Jen tak band. Posloucháte Krokodýla? Láska za talíř. Hlasovat můžete na www.krokodýl.cz. Pojďte do toho.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Rádio Krokodýl. 14. místo.

0: na kroku jo Coldplay, Týny, posloucháte Hit Parádu Top 50, teď místo 13. David Guetta, Sia, Beautiful People.
1: Hit Paráda Rádia Krokodýl, hit číslo 13.

0: Na kroku dílo hit, který se vám líbí, třeba i Verči, která nás poslouchá v Medlánkách, Poetika půlnoc. Teď místo 11. tady je Taylor Swift.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl. Hit číslo 11.

0: Taylor Swift, krok udělat, paráda top 50. Mirka máme pozdravit do Obřan, poslouchám na chatce, taky tam zdravíme. A posíláme Davida Getu, Alphaville, otvírák top 10 největších hitů.
1: Rádio Krokodýl, místo 10.

0: David Guetta, Alphaville, Ava Max. Posloucháte Krokodýla, tohle hitparáda Top 50. Pokud jste se vrátili z nějakého výletu třeba z kol po Pálavě, tak i pro vás hrajeme Italo Disco.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. 9. místo.

0: disco. The Cars a Italo Disco na Kroku Dílovit parádě Top 50. Nechte si chutnat hity třeba i k nějakému kafíčku právě teď. Bruno Mars a Rose.
1: Rádio Krokodýl. Hit číslo 8.

0: Sweet Caroline, posloucháte Krokodýla hitparádu TOP 50, no a teď 6 největších hitů. Naked.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Rádio Krokodýl. Hit číslo 6.

0: na kruku Your Naked, posloucháte Hit Parádu Top 50, já jsem Jirka. No a před námi Teddy Swims, nechte si chutnat.
1: Hit Paráda Rádia Krokodýl.
2: Krokodýlí

0: Krokodýl, hitparáda top 50, do které můžete hlasovat na www.krokodil.cz. Pojďte do toho, vy hlasujete a my podle toho hrajeme. Tohle místo čtvrté, Miraj, Drahokami.
1: Rádio Krokodýl, čtvrté místo.

0: Miluju na ty dny, v nich jsi byla ty, těžko se hledáme, drahokamy.
1: Na kroku dílo Mirai, drahokamy, no a teď tři největší hity tohoto týdne. David Guetta, Teddy Swims, místo třetí.
2: Hit paráda Rádia Krokodýl.
3: Hit číslo 3.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Rádio Krokodýl. Místo druhé.

0: Nakrokodýl Krištof, život je krásný, no a to je číslo jedna pro tento týden. Tak, jak jste to odlosovali na www.krokodil.cz, jednoznačně jednička Krištof, život je krásný.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Number one. Místo první. Baby!

Radio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

estoy loca.

0: Získáš ve škole, lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu vířit, souběhu se zpětnou vazbou, dávno znám to, za čím mířím.
1: Zkouším žít, jako by po noci nepřišlo ráno.

0: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
1: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.

Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. You shot me so damn good.

Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Družstevní bydlení pro mladé má trošku jiná pravidla a právě i na ně koukneme teď společně tady ve vysílání Krokodýla. Jaká, tak to prozradí Petra.
1: Brněnští zastupitelé upravili kritéria pro přihlašování jednotlivců do družstevního bydlení pro mladé, které vznikne na Kamenném vrchu v Novém Lískovci. Díky úpravě se budou moci hlásit obyty libovolné dispozice do rozlohy 61 metrů čtverečních. Dosud o ně žádat nemohli a pro manžele nebo samoživitele nebyly atraktivní.
0: Tolik tedy nová pravidla, která jsou, teď jsou další hity. Jarek Hemala přeje krásný poslech.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: že má vyrábět hodiny.
1: Že je nějaká žena a ta žena má manžela, který vyrábí ty hodiny.
2: Kdo je to hodinový manžel podle našich nejmenších posluchačů? Ptali jsme se v jedné z brněnských školek. Teď už jdeme se dalšími hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech. You can walk

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.